0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
0: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Největší hudební hvězdy.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia D.
0: Sleduj Fajn.
12: Fajn.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Olivia D.
3: It's Sabrina Carpenter.
7: Music. Fajn.

0: věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Fajn, vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: George Clooney v Benátkách dost ostře kritizoval současný vedení USA. Americký herec řekl, že Spojený státy podle něj teď vedou nekompetentní lidi a označil současnou situaci za jedno z temných období americké historie. Zároveň ale věří, že po listopadových volbách do kongresu by se věci mohly vrátit zpátky k normálu. Kapela Måneskin hlásí návrat na pódium. Italská rocková kapela se má po pauze znova sejít na příštím festivalu Sanremo v únoru 2027. Návrat všech čtyř členů potvrdil umělecký ředitel festivalu Stefano De Martino. V roce 2021 si na tomhle festiáku skupina vybojovala účast v Eurovizi, kterou nakonec vyhrála. V 91 letech zvládnul ujít celou 3,5 tisíce kilometrů dlouhou Apalačskou stezku. Američan Dale Sanders se tak znova stal nejstarším člověkem, který slavnou trasu napříč východem USA dokončil. Během cesty podle svých slov 71krát upadnul a jednou kvůli tomu dokonce skončil v nemocnici. Od rekordu ho ale nezastavili ani pády, ani zdravotní komplikace.
1: Fajn.

všem čtvrtečním bojovníkům, co tohle to slyší. Pokud ano, mám pro nás dobrou zprávu. Jestli jsme o sobě někdy pochybovali, nebo nám někdo říkal, že nic nedokážeme, anebo nám někdo říkal, že jsme sraby, protože se něčeho bojíme, tak se ten dotyčnej sakra plete. Ať si sakra zkusí vstávat před 6 hodinou. A nebo mít noční směnu a jít spát až teď. A nebo mít psa a nejít spát vůbec. Možná jsme každý trošku jiný. Velký, malej, 17 prsty. Ale jedno nás spojuje. Tím je tohle rádio, tohle to ráno. Teď tady 6 hodin startuje Morning Bush na Fajnu. No a za chvilku startuje náš ranní klub, to, do kterého jste samozřejmě všichni zváni. Za chvilku prozradím podmínku ke vstupu, tak buďte ready. Teď už pojďme dnešní ráno odstartovat něčím pohodovým, něčím, co se líbí i mojí babičce. Z Clarity, právě na Fajnu.

pokud možno pěkné pohodové čtvrteční ráno, tohle to byl Damian Ravid, Thailand, ne Roger Seich, Talk to me. No a my v tuhle chvíli, 10 minut po 6. hodině, potřebujeme zjistit, jaký je dnešní naše rozpoložení, ať podle toho můžeme hrát. Otvírám náš hraní klub, do kterého můžete v tuhle chvíli každý vstoupit. Je to úplně jednoduchý. Vstoupíte do něj tak, že na číslo 724634634 dáte vědět, jak by se jmenoval váš song podle toho, jak jste se dneska vyspali. Nic složitýho, prostě jeden název vašeho songu podle toho, jak jste se vyspali. Kdybych měl začít, říkám, že můj song by se jmenoval Pes, co blije na celý les. Závorce by bylo jako byt. Tak takhle zní můj název songu pro dnešní ráno, podle toho, jak jsem se dneska vyspal. Teď vy, 724634634, pojďte dát vědět. Do té doby... Morning Boost. Fajn. Song pro všechny, co mají pocit, že ani nemrkli a už zase vstávají. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: The Chemical Brothers, jejich Go. Tady na Fajnu 19 minut po 6 hodině. My jsme před malou chvilkou otevřeli náš ranní klub pro všechny ranní vstávače, co vstávají v tento nekřesťanský čas. Jediná podmínka, aby jsme mohli vstoupit do tajitého klubu, bylo sdělit na číslo 724634634, jak by se jmenoval váš song podle toho, jak jste se dneska vyspali. Pojďme se podívat na to, kdo do klubu vstoupil a co se tady píše. Je tady zpráva, kterou bych opravdu nečekal a zní Not Enough. Pochopitelně. Další zpráva zní: Ahoj, můj song by se jmenoval D1 za Úsvitu. Zdravím a přeji krásný den, Monika. Moniko, taky zdravíme, přejeme krásný den. D1 za Úsvitu, to musí být jako krásný pohled, pokud tam ještě teda není plno aut. Pak tady máme zprávu, která zní: Ahoj, můj song by se jmenoval Divoká noc. Tady si někdo užíval. Počkejte, ta zpráva pokračuje. Divoká, protože jsme měli pohotovost, tak neplést s nějakýma hrátkama v posteli. Čau, Martin. Aha, tak to mě mrzí, Martine. Kéž by to mohla být ta první varianta. Ahoj, můj song podle toho, jak jsem se vyspal, se jmenuje Nech mě spát, jsem ještě unavený.
1: Nech mě spát, jsem ještě unavený.
0: Pochopitelně. Tak kdo by si chtěl ještě tak jako trošku zdřímnout v takovém pochrupu, ještě jako dojet do práce? Tak za malý okamžik k tomu zahráme tohle z toho Kill It, Lauf, jejich Tied Up. Díky všem, co jste vstoupili do našeho ranního klubu. Za chvilku si dáme 3 random fakta. Tak pohodový ráno.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
10: Levels.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Daddy Swims, jo, Lose Control, tohle je čtvrteční morning bush na fajnu, půl sedmý aktuální čas a jsou tady dnešní tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Výzkum ukázal, že muži se ke svým kamarádkám chovají lépe než ke svým partnerkám. A pak si někdo stěžuje na to, že skončil ve friendzone. Pochopitelně. Nový generální ředitel Apple sdělil, že do balení iPhoneu vrátí nabíječky a drátová sluchátka. Ty kokos, to zní až nereálně. Ale pokud to tak je, a funguje to tak, i hned by podle mě měli změnit generálního fopávě a vrátit nám diskýta, sakra. No a muž bez rukou vůbec poprvé v historii podstoupil první transplantaci obou paží a ramen na světě. To jsme rádi, gratulujeme, to jsou normálně skvělý zprávy takhle ve čtvrtek. Jen nás zajímá, jak tenhle člověk vyřeší jako doručování balíčku, zásilek. Jak tenhle člověk převezme balíček do vlastních rukou, to jsem zvědavej.

0: Gracie Abrams, That's So True. Krásně dobré ráno, 7 minuty, 3 čtvrtě na 7 a je to opět tady. Je tady opět dnešní Songfight, rubrika, ve který vždy každé ráno soutěží můj song, co vyberu versus ten, co vybrala Wendy. A navzdory i tomu, že tady Wendy dneska není, tak její tip tu mám připravený. Budeme jen potřebovat někoho z vás, abyste nám zamlul, nebo respektive mě za malý okamžik zavolal na číslo 724634634 a vybral song, který tady nakonec vítězí, který vyhraje. Pokaždé o něco hrajeme. Pokud vás zajímá, o co budeme hrát dneska, tak vzhledem k tomu, že včera jsem prohrál GTA 6, dneska se pokusím vyhrát aspoň nějaký obnos peněz zpátky. Ano, dneska hrajeme o 5 kilčo. Super. Tak za malý okamžik se bude dít tohle sto, do té doby, než tak stane. Tak se playlistem prožene tenhle ten song. Nikit, Portugal Man, Glide. No a potom se hned prožene éterem někdo z vás, kdo bude vybírat, čí song nakonec dnes vítězí. Tak buďte ready. Morning Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Mono, bio, Save My Soul na Fajnu, 6 minut před 7 hodinou. Je to opět tady, dámy a pánové. Je tady opět dnešní Song Fight. Fight, ve kterém já a Wendy vybíráme naše songy a pak tyhle songy mezi sebou bojujou. Dneska, tady sice Wendy není, ale i tak máme její song připravený. Dneska hrajeme o čistý 5 kilčo na ruku. Velká věc, dámy a pánové, takže 724634634, pojďte někdo zavolat a vybrat song, který tady dnes zahráme a který zvítězí. A uvidíme, kdo si odnese 5 kilčo. Důležitý říct, že já se tyž tak jako dělím, jo. To Wendy nedělá. Ano, někoho máme už na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal? Nikdo? Tak ještě jednou. Dobré ráno, kdo je na drátě?
1: Nazdar, tady Tomáš.
0: Čau, Tome. Ty jsi zval i včera?
1: Ne.
0: Ne? To byl jiný Tomáš asi. Tak to nevadí, no, ale no. Tome. Jak bys...
1: Ale jestli ho chceš, tak já to klidně položím.
0: Ne. Vyhovuješ ty teďkon. Jsi za to rád?
1: Jasně.
0: Tome, jak bys nazval tvůj song, kdybys nějaký složil, podle toho, jak ses dneska vyspal?
1: Na hovno.
0: Super, to bych si hned pustil. Hele, tak jsi připravený vybírat?
1: Jasně, pojď.
0: Hele, důležitý je podotknout, že dneska soutěží proti sobě naši miláčci z Wendy. Její miláček versus můj miláček, OK?
1: OK.
0: Tak jo, skválně si uhodneš, kdo je čí miláček. První možnost. Alex Warren, jeho Passenger, možnost číslo 1.
1: Miláček Wendy.
0: Dobře. A možnost číslo 2. Věděl bys, o koho se jedná?
1: Sabrina.
0: Dobře. Sabrina Carpenter, její test. Tome, co to bude?
1: Hele, chlapi držejí při sobě, takže samozřejmě dám obojku, abych vyhrál.
0: Dobře, pak mi pošli číslo účtu, jo?
1: OK.
0: Nice, tak jo, chceš to někomu věnovat?
1: Chci mojí ženě, paní Kateřině.
0: Krása, tak paní Kateřině posíláme song, tobě ho taky posíláme a všem, co musí přežít dnešní ráno. Tome, měj se krásně a děkujem za telefonát, měj se.
1: Taky, čau.
0: Čekis, tady je Sabrina Carpenter.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
12: Letošní léto nepřineslo jen teplotní rekordy, ale taky historický sucho. Od června do srpna napršelo v průměru jen 193 mm, což z něj dělá 11. nejsušší léto od roku 1961. Nejméně pršelo na jižní Moravě, kde spadlo jen 54% běžného množství srážek. Celkově je letošek zatím třetím nejsuším rokem za posledních 65 let. V dánské restauraci se platí pokuta za nesnězený maso. Podnik funguje jako all you can eat, jenže jestli na talíři zbyde zákazníkovi 3 a víc kousků masa, za každej zaplatí 25 dánských korun, což je v přepočtu asi 81 na český. Podle majitele tohle opatření dost omezilo plýtvání a od pokut i přes kritiku zákazníků nemá v plánu ustoupit. Latinskou Ameriku teď válcuje trend jménem Aura Farming. Lidi se scházejí na veřejných místech, kde v kostýmech tancujou a pouzujou tak, aby to bylo co nejšílenější. Publikum pak rozhoduje, kdo má větší auru. Trend už dorazil i do Španělska, třeba v Brazílii se ho ale starosta jednoho města pokusil zakázat. Fajn.

ať už vám pracujícím, anebo vám vzdělávacím, místa ve škole zabrána. Pokud to nevyšlo s lavicí vzadu, nevěste hlavou, většinou ti, co tam teďkon sedějí, tam stejně moc dlouho nevydržejí, z vlastní zkušenosti. Pokračuje Morning Bus na Fajnu se 7 hodinou. Koukneme na dlouho očekávaný seriál. Pokud přemýšlíte, jak jde v rádu kouknout na seriál, za chvilku prozradím. A co si taky prozradíme, bude dnešní bizarné. Tak to určitě leďte, teď to jdem odpálit. Tady je Tiffany Harris, její Vertigo.

0: Empress City Self-Aware v tuhle chvíli na fajnu 11 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, velká věc. Zbývá už pouhých 112 dnů, 22 hodin, 48 minut a 33 sekund do startu toho nejdražšího seriálu, který kdy byl natočen. Seriál, který nás všechny vezme zpátky tam, kde to máme rádi. Pokud jste si teď někdo řekl do bordelu, tak ne, ale to místo také začíná na B. Ano, Dobra David. Ano, novej seriál o Harrym Potterovi se neukvapně blíží a proto tu máme novej trailer na tenhle ten seriál. Ten už jste možná někteří viděli, ale pokud ne, tak to chce rychle napravit, protože pokud chcete, aby na vás dýchla taková ta jako nostalgie, tak tohle je způsob. Já z toho mám celkem jako v pohodě dojem, všichni jsme se tak asi jako nějak báli, jak to bude vypadat, ale osobně jsem rád, jak to vypadá, protože tvůrci samozřejmě zachovali takovou tu, já nevím, jak to říct, takovou jako atmosféru, která je nám všem jako z Harryho blízká, že to působí, jak kdyby jsme ten seriál už jako viděli, i přesto, že to je úplně jiný. Tak určitě posuďte sami, nový trailer na Harryho Pottera najdete na YouTube. No a co najdeme teď v našem playlistu? Bude tohle.
1: Tohle je fajn.
0: Leony, její Don't Worry. Tak hezký ráno.

0: song, který si při odpoledkách budou zpívat hlavně středoškoláci. Nico Santos, jeho All Time High na Fajnu, 18 minut po 7 hodině, a ať už nás dneska cesty doprovodí kamkoliv, tohle tady bude hrát. Ano, je to tak, za malý okamžik Post Malone, taky Swally, jejich Sunflower. Song, který mnozí můžeme znát z kreslenýho Spidroše. A nebo z našeho playlistu. Pro tuhle tu chvíli z našeho playlistu. Kromě toho taky třeba Harry Styles. A jeho Dance No More. Novinka, kterou tady máme v playlistu. Novinka, kterou si dáme za malý okamžik. No a jak to tak bývá? 10 minut před půl osmou. Za chvilku bizár pro dnešní den. Morning Boost.
1: Fajn. Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Miley Cyrus, která si nově říká pouze Miley, její End of the World. Na fajnu. Půl osmi aktuální čas, krásné dobré ráno, tady je Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Jistý pár měl intimní styk přímo v magnetické rezonanci. Vědci sledovali, co se děje uvnitř těla. To zní fakt jak nějaký laciný scénář, na který by někteří z nás dokázali při dlouhým brouzdání z té stránky opravdu narazit. Ale nechápejte to špatně. I když v tuhle chvíli to vypadá, že doktor je úchyl, tak možná je, co já vím, ale důležitý je, že tenhle výzkum se musel prostě udělat pro dobro lidstva. Chápete to? Nebo tak to minimálně tenhle doktor určitě vysvětloval doma manželce. Miláčku, tak jak bylo dneska v práci? Jo, super, sledovali jsme se sestrou intimní styk dvou lidí v CTčku. To jsi měla vidět. Myslím, že konečně znám odpověď na náš problém. S naostřením sekry. Jo, a jaký? Zítra tě vezmu sebou. Mě stejně jako překvapuje, že vůbec někoho napadlo udělat něco takového a ještě to jako zvládnout, obhájit, že to je pro dobro lidstva. A že vůbec někdo souhlasil do něčeho takového jako jít? Zadarmo s tím, že se na vás budou koukat jiný lidi. A když říkám koukat, tak jako myslím fakt koukat, jako přímo skrz vás koukat. Na vaší kostru. Pokud vás zajímá, jak to vypadalo, tak asi jako špatná verze prvního dílu Pirátů z Karibiku.

0: Calvin Harris, taky John Newman, jejich Blame. To je song, který nám dohrál tady na Fajnu 3 minuty před 7:45. Další song, který tady zazní, bude znít takto. Na naše ranní probouzení zemlý okamžik Dave Thames, jejich Rain Dance. A taky si takhle po ránu dáme jeden velmi, velmi provokativní song, který docela jakože rage bait 10 z 10. Akorát, že vůbec, že jo? 7:45. Ráno už dávno přišlo. Ale i tak, tady bude poetika jejich Půlnoc. Tak tyhle songy za malý okamžik. Není půlnoc, není. Za malý okamžik koukneme na kočky. Ano, na kočky. Morning Boost.
1: Fajn. Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Co to zas popájskuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
11: tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Back to the hits.

0: Poetika, jejich půlnoc na fajnu, 7 minut před 8 hodinou. Jak jsem slíbil před malou chvilkou, jdem se podívat na kočky. Respektive se pojďme podívat na to, jak se v jiných zemích volá na kočky. Mně vlastně ani nenapadlo, že kromě našeho čičí může být něco jako jinýho. Tak třeba v Austrálii, jo. V Austrálii místo čičí říkají pus, pus, pus. Když to řeknete rychle za sebou, tak z toho může vzít něco jinýho. Třeba v Anglii, tak tam mají jako, asi, jakože píše se to ch, ch, ch, ale se to bude č, č, č, č. Jo, pak třeba ve Francii, to mají vymakaný. Minou, minou, minou. Ty kokos. Němečko má míz, míz, míz. To je drsný. Tam jsou takový, no. Tunisko. Tohle je úplně mimo. Bež, bež, bež. V Rusku mají kis, kis, kis. V Indii meou, meou. Izrael ps, ps, ps. Kamu to je dobrý, ps, ps, ps. No a my v Česku máme tohle, že?
1: Slečno, slečno, ano. Prosím vás. Hlejte, vyspala byste se úplně s cizím člověkem?
2: No ani náhodou.
1: No ne, počkejte, v tom případě. Já se jmenuji Martin.
0: Tak takhle ne.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: Městský soud v Praze zamítnul žalobu 3 čerpacích stanic. Vadilo jim, že kvůli vládním regulacím cen pohonejch hmot museli několik dní prodávat naftu levnějc, než za kolik ji nakoupili. Podle soudu ale byla regulace odůvodněná a nezasáhla do práva podnikat. Jedna z pump chce ve sporu pokračovat u Nejvyššího správního soudu. Počet jedinců nejvzácnější želvy Severní Ameriky vzrostl. Ochranáři želvy rozmnožovali na ranči v Novém Mexiku, který patřil mediálnímu magnátovi Tedu Turnerovi, a postupně je začali vypouštět i do volné přírody. Celkem se podařilo odchovat přes 400 mláďat a dát tomuhle ohroženému druhu novou šanci na přežití. V Praze se otevřela obří skluzavka, která má zkrátit cestu mezi dvěma ulicema. Je v Dejvicích, měří přes 40 metrů a podle radnice jde o nejdelší svahovou skluzavku v Praze a jednu z nejdelších v Česku. Propojuje ulice Na Julisce a Pod Juliskou a je určená taky pro dospělí. Wow. Fajn.

pro změnu pojďme sklouznout do další hodiny. Je tady 8. hodina raní. Pokračuje Morning Bush na Fajnu. V playlistu za malý okamžik třeba Miles Smith, taky Neil Horan, Drive Safe, nebo za okamžik Lana Del Rey. Kromě toho koukneme na ten nejhorší a zároveň nejlepší film na světě, jak je tohle z toho možný, za chvilku prozradím. No a nebo koukneme na tu nejmokřejší svatbu vůbec. Jak je možný za tohle? Taky prozradím.

0: Your husband is coming.
1: Zpěvačka Ré, její song Where is my husband? To je to, co dohrálo na Fajnu 11 minut po 8 hodině. No a u manželů svadeb, obřadů ještě chvíli zůstaneme. Potřebuji, aby vy, co jste již měli svatbu, zavzpomínali na vaši svatbu a řekli si, jestli to bylo podle vašich představ, a pokud ne, hele, pořád by mohlo být hůř. Jistý pár uspořádal svatbu v kostele, i přesto, že ten kostel byl celý zatopený. Tomu se říká láska jak parník. Minimálně jeden by se jim určitě hodil, když koukám, jak se ženich a nevěsta brodili k oltáři. Zase jako nevěsta nemůže nic říct na to, že to nebylo netradiční, jo, jakože to si přeje snad každá, ne, aby to bylo netradiční. A tahle ta žena nemůže říct nic na tohle tu svatbu. Tak pokud chcete i vy netradiční svatbu, vytopte kostel, za tohle půjdu do pekla. Dobrý je, že rovnou tihle dva můžou otestovat slib bez zdraví i nemoci, protože z té hnědý vody, co tam všude byla, kdo by nebyl nemocný. A co víc, vůbec poprvé v historii byla nevěsta mokrá ještě před líbánkama. Za tohle určitě půjdu do pekla.

0: Jednako v bojská pro všechny, co dneska čeká nějaký ten divoký západ. David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sun. Na fajnu 19 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, za chviličku tohle. Take it slow, but it's not typical. Dáme si tady takovou menší nostalgii. Tím je song Roses, který má na svědomí kluci, kteří si říkají Chainsmokers, a taky Roses. To je za zpěvačka, Roses je na featu a ta písnička se jmenuje Roses. Zpěvačka se píše ZZ, písnička se píše SS. Já vím, je to totálně zmatený, ale důležitý, že tenhle song tady bude hrát za malý okamžik. Kromě toho, třeba Malcolm Todd. A jeho Earrings. No a pak mrkneme na ten nejhorší a zároveň nejlepší film na světě. Nechte se překvapit.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: This is Bruno Mars. I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

One Republic West Coast, tohle je čtvrteční Morning Bush na Fajnu, 9:30 aktuální čas. No a jak se nazývá ten nejhorší a zároveň nejlepší film na světě? Ne, není to Kameňák. Jmenuje se New Lie. Je to o takový špatně vypadající žlutý krávě. A teď to někdo nepochopte špatně, prosím. A abychom tenhle ten film mohli vidět, museli bychom do nějakého čínského kina. Proč říkám, že to je nejhorší a zároveň nejlepší film? Protože natočit tenhle ten film stálo pouhých $200. Nějaký 4000 korun, což je naprosto šílený. Za tolik vám ani dneska pomalu videomaker nesestříhá jedno reelsko na Instagram. Šílený na tom je, že tenhle film se stal nejvýdělečnějším filmem na světě. Fakt jakože překonal i horor Obsession a do dnešního dne vydělal, pozor, vydělal 100 milionů korun. 100 milionů korun. To je šílený, lidi, to je šílený. Lidi na to chodí kvůli tomu, jak moc to špatný je. Je to tak špatný, že na ČSFD to radši ani nemá hodnocení. Já se jen teďkon bojím, že každý teď uvidí Vidinu zbohatnutí a budou vycházet jenom špatný filmy. Pokud už teda teď nevycházejí. Protože reálně udělat něco podobného, to by fakt pomalu dokázal každý. Tak na to třeba mrkněte na trailer, posuďte sami, jmenuje se to New Lie. Držím palce, abyste to zvládli, přežít ten trailer. Neříkej, co má se stát. Právě, jako na Fajnu. Tak ještě ráno. Držím palce.

niet. I to, co na nie czeka.

0: Pokud máte dneska náladu pod psa a chtěli byste rozbít nějaký to nádobí, tak Rihanna to v tuhle chvíli udělala za vás. I Breaking Dishes na Fajnu. 8 hodin 39 minut, my pokračujeme dál za malý okamžik. Cameron with Comp, jeho Meduza. Kromě toho taky třeba Shakira a Burna Boy a jejich Daj Daj. Tak hezký ráno, tyhle songy za malý okamžik v playlistu Fajnu. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: Tohle to byla Loi, její Red Eyes. Tohle je Morning Bush na Fajnu 9 minut před 9 hodinou, který dosáhl svého konce. Dneska to tady bylo nabitý jak jistý čínský film s názvem New Life. Nejen o tomhle filmu jsme se bavili a řekli jsme si, že to je nejhorší a zároveň nejlepší film na světě a hlavně, že to je nejvýdělečnější film na světě. Pouhý 4000 korun stálo ho natočit, 100 milionů vydělal. Šílený. Kromě toho jsme si představili taky tu nejmokřejší svatbu na světě, samozřejmě nějaký tady ty různý nejlepší věci na světě. Byly tady třeba tři random fakta, které mě celkem překvapily, protože tam padla jistá věc. Já nevím, jestli ji mám zopakovat nebo ne, ale řeknu, jo. Že generální ředitel Apple sdělil, že do balení iPhoneu vrátí nabíječku a drátová sluchátka. Kámo, jestli se tohle z toho stane, tak já nevím. Tak fakt nevím. Ale bylo by to hustý. Dámy a pánové, mějte se krásně a zase zítra od 6 do 9. Tady je Lil Nas X.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik.
1: Fajnradio.cz.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Krásné ráno, je 9 hodin a tady jsou hot news. V Indii se po povodních objevily podivné ryby. Povodňová voda z Nepálu je přinesla do indického státu Bihár. Některý lidi po jejich konzumaci údajně onemocněli. Úřady proto zakázali jejich konzumaci i prodej, dokud se nezjistí, o jaký ryby jde a jestli jsou bezpečný. AI přehledy v Google můžou přispívat k šíření konspiračních teorií. Ukázala to nová studie vědců z australské Queenslandské technické univerzity. U jedné ze zkoumaných konspiračních teorií se ve 12,5% odpovědí objevily nepravdivé tvrzení jako součást smysluplné debaty. Výzkumníci proto volají po silnější ochraně proti šíření těchto teorií. Adéla už zítra vydá svoje debutový album. 22letá slovenská zpěvačka v pátek představí desku Prima. Na albu je 11 skladeb a Adéla už teď díky songu Ain't in LA stoupá v hitparádách. Zájem o ní navíc potvrzuje vyprodaný lednový koncert ve Fóru Karlín.
4: Fajn. Music Boost.

0: den. Dneska máme před sebou další den, který musíme v práci nějak přežít, nějak zvládnout. Jo, od toho je tady Music Bus. 4 společné hodinky s Andreou, takže jdeme na to. Startuje nám Gimme 5, 5 songů na rozest. Bella Kay, taky třeba Taylor Swift, Bruno Mars, anebo právě teď Hozier.
1: Music Boost, Gimme 5.
0: Fine. Jeho Nobody Soldier. Minuta po devátý. Jo, je to naše lidi. Tak hezký čtvrtek.

0: 11 minutek do půl desátý, ladíte fajn. Čtvrteční Music Boost s náma. No a já jsem teď, prosím vás, zjistila strašně geniální záležitost. Že v Arménii na základních školách mají povinný předmět hraní šachu. Prostě šachy. Mezi druhou a čtvrtou třídou. Já teda šachy nehraju, protože je neumím, ale mít je ve druhé třídě jako oni. Možná bychom na tom s tím uvažováním byli jinde, protože víme, že prostě šachy jsou jakoby dobrý. Na paměť, že, na soustředění, na uklidnění se. Myslím si, že jakoby hraní šachu dát jako do škol povinně nemusí být špatným nápadem. Austrálie má třeba surfování, taky řízení lodi. To miluju, tu představu, že bychom prostě šli... nevím, prostě místo tělociků na surf. To je prostě boží, ne? Což jako chápem, že u nás zalézt asi nemůžem. Norsko to nás asi moc nepřekvapí, ale tam mají předmět na život v přírodě. Učí se rybařit, rozdělávat oheň, nebo třeba orientovat se bez map, jo, prostě podle stromů a světla a podobně. Jaký předmět by mohli zavést u nás? To si myslíte, že nám chybí? Nebo je zkrátka prostě jenom škoda, že se něco takového nevyučuje? 724-634-634. Já bych třeba zavedla etiketu. Jo, prostě, já nevím, vědět jako, kdo komu otevírá dveře, kdo vstupuje do tramvaje, kdo vstupuje do restaurace, kdo vystupuje. Jo, prostě myslím si, že tohle nám třeba jako společnosti chybí. Co je to za vás? Za chvilku Harry Styles, jeho American Girls. A zazní taky Zara Larsson i Midnight Sun. Tak zůstaňte s fajnem.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn. Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Here we go. Fine.

Babyface, tohle je víkend. Čtvrteční dopoledne na fajnu. To, že se v Arménii na základkách učí hrát šachy a v takové Austrálii se třeba učí surfování, mě přivedlo k té myšlence, co chybí v České republice. Co chybí konkrétně nám? Já jsem asi před chvilkou sdělila můj nápad a pohled, že já bych zavedla předmět etikety. Myslím si, že by to jako nebylo moc špatný a nebylo by to od věci prostě vědět, co a jak se sluší a patří. A myslím si, že to docela chybí. Radka napsala, že by chtěla předmět, jako mají v Indii. Tam je prej předmět na vztahy a emoce. Tohle se mi jakoby dost líbí. Myslím si, že by tohle mělo být povinný v každý třídě od základky až do vysoký klidně. Jakože to je vlastně taková terapie, psychologie v jednom. Petr si myslí, že chybí trocha účetnictví, že je škoda, že se to okrajově dává až na střední školy. Ano, s tím rozhodně souhlasím. Asi s tím souhlasí víc lidí, protože třeba předmět daně, co se platí, jak se platí, kam se platí, to píšete docela často. Prej už na základní škole, jo? Tak proč ne? Třeba ten druhý stupeň by to asi ještě nebo už pochytil. Zdraví stravování taky píšete, nebo obecně předmět, jak funguje tělo. Taky přidává předmět AI, jak ji používat. Prosím vás, tohle dokonce už zavedli v Japonsku a mám pocit, že se chytá, že už se jako chytá více jakoby zemí, takže třeba se tohle jednou v blízké budoucnosti bude týkat i nás. Pak přišla trošku taková znepokojující zpráva. Ahoj, já bych vedl Kama Sutru. Tak já se omlouvám, asi jsem to špatně vyjádřila. Asi jsem ten pojem základní škola měla zdůraznit víc. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine.

0: Dohrává Role Model. Tohle je dnešní čtvrteční playlist na Fajnu, který samozřejmě pochopitelně pokračuje a pokračovat bude neustále. Teddy Swims, jeho Mr. Know-it-all. Teddy Swims, který už v březnu dobije Prahu, lístky pořád v prodeji, nezapomeňte na to. No a taky nás čeká nějaká taneční záležitost. Aztek DJ Coco, taky Kurt D, jejich Everything is Alright. Jako tenhle song mě vždycky nabádá k té představě toho, jak jste na pláži, v ruce máte drink, nějaký ten plážový bar a všichni tam úplně šťastný, nadšený. Tak se zkusme takhle aspoň v myšlenkách jako přenést na jiné místo a pojďme si ty songy užít. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 2+1 v Kadani za 1 600 000. Garáž v Jirkově na Chomutovsku za 1 121 000. Byt 1+1 v Jirkově za 1 570 000. Byt 1+KK Praha Chodov za 4 390 000. A byt 1+1 v Mostě za 1 560 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.

Na fajnu, hezky při čtvrtku dohrává Michael Jackson jeho Be Red. 5 minut do 10. hodiny. A my se společně podíváme na takové novinky, které hlásí Praha. Pražské metro by totiž v budoucnu mohlo dostat další trasu s označením E. My asi jako víme, že teď se pořád pracuje na lince D, jo, ale už je docela jako hodně v procesu. Včera dokonce se zveřejnili i jména těch stanic. Praha ale už teď vlastně řeší i další možnost rozšíření sítě. Linka E by měla prosím vás fungovat jako okruh kolem centra i města, aby prostě lidi neprojížděli přes centrum někdy úplně zbytečně, jo. Takže tohle je plán do budoucna. Ale pokud se projekt uskuteční, tak pražský metro by se výrazně vlastně proměnilo a nabídlo by nové možnosti, jak se po městě dostat. Vlastně už se dostanete dneska metrem úplně kamkoliv. Brno mezi tím plánuje a plánuje.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Izomat stavebniny.
3: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady Adam a Hot News. Americký prezident Donald Trump zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv. Otázku, jestli tuhle změnu províst postnul na svojí sociální síti. V příspěvku zmiňuje taky, že Hormuz je aktuálně pod kontrolou Spojených států. Trump už prosadil třeba přejmenování Mexického zálivu na americký nebo Ontarijský jezero na americký. Americká televize si na US Open spletla českou a filipínskou vlajku. ESPN během zápasu Alexandry Ealaový, jedný z největších hvězd letošní sezóny, omylem u jejího jména ukázala českou vlajku místo filipínský. Obě vlajky tvoří stejný barvy a dost podobný geometrický tvary. Turista na Špicberkách dostal pokutu přes 100 000 korun za probuzení ledního medvěda. Když ho totiž z paluby lodi zahlídnul spícího na pevnině, zatroubil na lodní klaxon. Medvěd se leknul a utekl pryč. Ostatní turisti pak muže nahlásili úřadům a ten mu za umyslný rušení chráněného zvířete udělil takhle vysokou pokutu.
0: Fine.

0: Fajn.
1: Cítíte se blbě, když vám v restauraci na talíři zbyde nějaký ten kousek navíc a musíte to jako vrátit? V Dánsku na to mají teď nový řešení. S 10. hodinkou se na to podíváme. Music Boost pokračuje. Music Boost. Tohle už Lady Gaga, její Alejandro. Na fajnou.

Guilty and Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, dnešní dopoledne na Fajnu. Pamatujete si na základní školu, na jídelnu a na takový ten stres, když vám to nechutnalo a vy jste se báli to odnést? Protože vás často nutili to dojíst a vrátit se zpátky, že jo? A pak jsme různě to maso třeba schovávali pod kaši a různě jsme přemlouvali ostatní, aby nám s tím jídlem trošku pomohli. No prostě taková klasika. V některých restauracích to dokonce teď mají i dospělí lidi, že opravdu, když si jako za to jídlo sice zaplatíte, ale nedojíte to nebo vám to nechutná, tak máte jako blbej pocit to prostě jako by tomu číšníkovi jako vrátit, jo? V Dánsku teď totiž v některých restauracích zavedli takový pravidlo, jmenuje se ten koncept směs, kolik můžeš, ale nevracej to. A to funguje tak, že pokud si naberete jídlo a pak ho prostě nesníte, tak za každý nesnězený kus zaplatíte v přepočtu na naše české koruny 81. To znamená, necháte prostě jako 3 kousky masa a prostě 81 krát 3, jo. Tyhle pokuty by prej výrazně měly snížit to množství jídla končící v odpadu. Mělo by nás to donutit prostě to jakoby dojíst. Hele, je pravda, že ruku na srdce, že pokud bychom měli platit za každý takovýhle kousek, tak asi bychom ho radši snědli, že jo. A nebo nadspali do kabelky. To spíš.

0: Damiano Davetiho Next Summer. Dost ikonický, protože na Next Summer musíme samozřejmě teď docela dlouho počkat. Dáváte si dnešní fajn, ve kterém za chvilku zazní Nico Santos, jo, Home to You. Zároveň nás taky bude za chvilku čekat další Lubrika, už asi 302. Vždycky si říkám, kdy mě to omrzí, nebo kdy to omrzí vás. Teď mi dejte vědět, já to přestanu dělat. Ale jestli to pořád milujete, jestli vás to baví, tak si na to počkejte a za chvilku si to dáme.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
3: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
12: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Tohle je Sam Smith, taky Naughty Boy. 3 minutky po půl jedenáctý na Fajnu. A jak jsem slíbila, tak se tak i stane. Tenhle čas, tenhle den, i jako vždycky.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex v zamilovanosti je takovýto období, kdy vám nevadí, že to trvá jen pár vteřin. No, protože je to přeci láska. A taky věříš, že se to časem zlepší. Nezlepší, jen si zvykneš a pořídíš si sprchu s masážní hlavicí.

0: Na fajnu dohrávají Temper City x Elf Aware. Tohle je dnešní čtvrteční Music Boost. No a tohle bude Music Boost za chvilku. Potřebujeme nějakou denní dávku rapu, o tu se postará Eminem, jeho Houdini. Mimochodem Eminem pořád prodává svých 112 párů slavných tenisek. Výtěžek putuje na nějakou charitu, takže jestli vám chybí boty a máte hodně tisíc navíc, tak tady menší tip. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Music. Fine.

Kygo, Griffin, Khalid, Save My Life, to je song, který nám dohrává na fajnu. Stalo se vám někdy, že jste v Mekáči dostali onu getku navíc? Mně se to třeba párkrát stalo, já jsem si vždycky myslela, že prostě se někdo omylem přepočítal, no ale ne, není to tak. Bývalý zaměstnanec Mekáče se na internetu teď pochlubil právě tímhle netradičním benefitem, že úmyslně vlastně roky během svojí práce rozdával zákazníkům vždycky onu getku navíc do každý krabičky. To znamená, že to vlastně bylo jako promyšlený, promakaný. Z obyčejného gesta se vlastně díky teď sockám stal virální příběh, protože lidi si začali vzpomínat, stejně jako já, na ty situace, kdy po otevření grabičky jsme vlastně našli o nugetku navíc. To znamená, to myslel prostě s náma někdo dobře. Chtěl nám udělat radost. Jestli se vám i tohle stalo i vám, že jste našli prostě o nugetku navíc, tak dneska už můžete vědět, že to nebyl omyl. Posloucháš Fajn. Fajn.

0: Ufland Card Extra od 26. srpna do 30. září. A hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Krásné dopoledne, taky v 11 hodin Adam a Hot News. Norové mají novýho krále, jeho rodina ale dále řeší skandály. Hákon 8. po smrti otce Haralda 5. nastoupil na norský trůn a mezi lidma má zatím velkou podporu. Problémy ale zůstávají kolem jeho manželky a syna, který byl letos odsouzený za znásilnění a domácí násilí. Kontroverze naposled vyvolalo to, že byl jedním z vnoučat, který nesli rakev zesnulýho Haralda. Česká armáda testuje nový maskovací vzor. Kamufláž s označením MAT 21 má po víc než 30 letech nahradit současný potisk 95. Vojáci by nový uniformy měli začít dostávat od roku 2029. Už letos ale armáda začne zavádět modernizovaný polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě v současném maskování. Dara Rollins a Pavel Nedvěd jsou svoji. Pár si řekl svoje ano včera u italského jezera, kde si taky nechali postavit dům. Veselky se zúčastnili jejich blízcí a přátelé. Nedvěd požádal Rollins o ruku už na začátku loňského roku a i zásnuby proběhly v Itálii.
1: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
3: Music Boost pokračuje, budeme řešit dýška a hlavně ty naplánované. Naplánované spropitné, tohle je téma na 12. hodinu a samozřejmě před náma songy Tiffany Array, Tate McRae, anebo právě teď Miles Smith a jeho Nice to Meet You. Jdem na to.
1: Music Boost.

0: Alexa, New Religion, tohle je dnešní Music Boost a já potřebuju vyřešit dýška. Lidi, mám na vás velkou prosbu. Nevím, jestli se takhle cítím jakoby jediná, ale musím říct, že mi to začíná být jako čím dál tím víc nepříjemný. Když platíte v restauraci a jste spokojený a chcete dát to dýško a na terminálu se vám najednou načte už ta předvolba toho dýška a vy vlastně musíte něco zakliknout. Ano, máte tam dokonce na výběr 5%, 10%, 15%, 20% i více a pak máte dokonce nechci dát dýško a to můžete zakliknout. Ale bez tohoto kroku nemůžete zaplatit. Prostě na tom terminálu musíte něco kliknout. Ten číšník buď, když je slušný, tak otočí hlavu a čeká, až se jakoby dobrovolně sami rozhodnete, anebo na vás prostě civí, jo, a čeká, jak jako co vy tam kliknete. A vám je vlastně jakoby blbý nekliknout třeba na vyšší dýško. Já jsem se dokonce četla v komentářích, že dost lidí jako cítí takovej jakoby nepříjemný nátlak a paradoxně pak kvůli tomu nedají žádný dýško, protože jsou vlastně jakoby naštvaný. A já se jim nedivím. Já jsem spokojená, chci dát dýško, chci ho ráda dát, ale dobrovolně. Dobrovolně prostě i slušně říct servírce, nechte to, zaokroulete to, dejte to. Jo, prostě jakoby i v té komunikaci je ta slušnost, ale zakliknout to na tom terminálu, nevím. 724-634-634. Prostě nevím, předvolba dýšek si myslím, že není moc dobrým krokem. Co si myslíte vy?
1: Fajn. Tohle je fajn. I've been watching you.

Berg alias Avicii, Sick Bear Romance, na fajnu. Dneska, tak před půl dvanáctou, řešíme dýška v předvolbě. Někdo jako já cítíte velký nátlak a někomu naopak to vyhovuje. Napsal nám Vašek, dokonce napsal, že je mu 38 let. Ahoj, za mě je to právě výborný krok, protože spoustu lidí si ani neuvědomí, že by to dýško mohli dát a díky tomuto ho dají. Jako takhle, že si někdo neuvědomí, že by měl dát dýško, nevím, jestli s touhle výmluvou jsem úplně jakoby spokojená, ale jo, proč ne? Tak někdo třeba potřebuje to teda vidět na té obrazovce, že by měl dát dýško. Ale pak opravdu lidi jako my, kteří cítíme ten nátlak, že po nás jako někdo chce tahat ty peníze, tak naopak to dýško buď nechceme dát a nedáme ho, anebo kvůli tomu prostě jakoby menší, jo? Pak mi tady taky přišli zprávy, že nedáváte dýška vůbec. K tomu se vyjadřovat nebudu. Já si myslím, že když je někdo v restauraci spokojený, tak by to dýško opravdu minimálně 10% dát měl. Myslím si, že je to slušnost. Ale taky si myslím, že slušnost je nás nechat jako dobrovolně, jak se rozhodneme. A ne prostě zaklikněte vaši možnost a dejte nám vědět. Zara Larsony, Lush Life. To je song, který si za chvilku dáme. Jestli vás k těm dýškám ještě něco napadne, tak 724634634, ale možná se shodneme na tom, že se neshodneme. Ale to nevadí. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
20: Fine.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. To je song, který nám na fajnu právě teď dohrál. Když si tipnu, že vaše nejoblíbenější kuchyně je italská, tipnu si správně. Já si myslím, že ve většině případů to tak bude. Italský jídlo prostě patří mezi nejoblíbenější kuchyně na světě. Důvod ovšem není, prosím vás, jenom v chuti. Jo, protože pizza, těstoviny a prostě ty jejich italské omáčky kombinujou tuky, sacharidy a sůl, což prý údajně aktivuje v nás nějaký nervový systém a vyvolává to v nás vlastně pocit, že chceme znovu a znovu. Říká se tomu vlastně taková italská závislost. Akorát si říkám, že je pořád lepší být závislý na těstovinách, než třeba na cigaretách. Navíc se teď dělal výzkum, který ukazuje a taky potvrzuje, že konzumace těstovin v nás vyvolává pozitivní emoce. Takže OK, možná to je nějaká závislost, možná je to tím, že se v nás nějaký nervový systém aktivuje či co, ale možná je to taky úplně jedno, protože jsme šťastní díky těstovinám.

0: Dohrává Sigala Reptide. Čtvrteční dopoledne na Fajnu. No a pokud se procházíte nějakým třeba, nevím, rozchodem, nebo naopak jste zamilovaný a nemáte pocit, že vaše pocity jsou jako nevyřčený, tak se k vám bude hodit tahle písnička. Je to song o neschopnosti se druhému člověku ozvat, hledat výmluvy, důvody, nějakou nedořešenou vztahovou situaci. Tohle je Malcolm Todd, jeho Error Rings. Pro lepší dopoledne. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Pět minutek za 12. hodiny na Fajnu dohrává Kesha její TikTok. Máme tady nový problém, který může rozdělit české domácnosti. GTA 6, nová hra. Ano, některé ženy mají prej teď jasno, její chlap tuhle hrát prostě hru nebude. Důvod se jmenuje Lucie. Je to imaginární žena z počítačové hry, která začíná prej ohrožovat skutečné vztahy. Ženy se totiž bojí, že jejich partner by začal trávit s Lucií moc času, že by spolu začali chodit. Přitom Rockstar řekl, že vztah Jasona, jako hlavního hrdiny z této hry, a Lucie je jako opravdu ve hře čistě dobrovolný, volitelný. A mě zajímá, vadilo by někomu z vás, kdyby vaše polovička tvořila v nějaký jakýkoliv hře milostný vztah? Mně to přijde jako fakt velký bizár, jo? Ale možná si to nedokážu představit, protože já nehraju hry, ten můj doma nehraje hry, nikdo kolem mě nehraje hry. To znamená, potřebuji nějaký váš názor. 724-634-634 a mezi tím Sombr.
1: Tohle je Fajn. Fajn.
0: Jeho Homewrecker. Poslední song týhle hodinky na Fajnu.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Čus, tady Matěj a pojďte se se mnou podívat na dnešní Hot News. Žalobu tří čerpacích stanic zamítnul Městský soud v Praze. Těm vadilo, že kvůli cenovým regulacím pohonejch hmot museli několik dní prodávat naftu pod cenou. Podle soudu byla ale regulace odůvodněná a nezasáhla do práva podnikat. Jedna z pump chce ve sporu i tak pokračovat u Nejvyššího správního soudu. 22letá slovenská zpěvačka Adéla už zítra vydá svoje debutový album s názvem Prima. Je na něm 11 songů a díky jednomu z nich, konkrétně tracku Ain't in LA, už teď stoupá v hitparádách. Zájem o ní navíc potvrzuje vyprodaný lednový koncert ve Fóru Karlín. A v Praze se otevřela obří skluzavka, která má zkrátit cestu mezi dvěma ulicema. Je v Dejvicích, měří přes 40 metrů a podle radnice jde o nejdelší svahovou skluzavku v Praze a jednu z nejdelších v Česku. Propojuje ulice Na Julisce a Pod Juliskou a je určená taky pro dospělí.
0: Fajn. Music Boost.

0: Matěj, prosím tě, promiň, ale já musím, jo, se zeptat. Ty si teď držíš srdce, vypadáš jako před infarktem, co se děje?
1: Mně došel kyslík, chybilo mi tak 15 vteřin, takže bohužel, no.
0: Ne, ale děkujeme ti za ty informace, jsme rádi, že nám teď nově děláš hot news, je to zajímavý, ale prosím tě, neumírej, jo?
1: Jo, děkuju, já bych taky ocenil nějakou skluzavku teď zpátky na gauč možná.
0: Přesně tak. Lidi, vítáme vás v Music Boostu, který skáče do poslední společné hoďky, tak si to pojďme užít. Music Boost. Startujeme s Tedim Swimsem i Hot Door. 3 minutky po 12. hodině, aktuální čas. Tak hezky odpoledne.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Sex v zamilovanosti je takový ten stav, kdy ti nevadí, že to trvá jenom pár vteřin, protože je to láska. A taky si myslíš, že se to časem zlepší. Nezlepší, jen si zvykneš a pořídíš si sprchu s masážní hlavicí.

0: Alex Warren. Čtvrté šimňo ze gvost. Trendy na sociálních sítích jsou občas cool a občas fakt úplně mimo lidský chápání. Bohužel teď trenduje něco, co mi nepřijde vůbec dobrý, vtipný, ani vůbec prostě nic pozitivně laděný, jo. Jsou to kamínky a třpytky. Lepí se teď úplně jako mi na všechno. Nejdřív to začalo lepením třeba na různý předměty, na oblečení, na židle, na kryty telefonů. Pak začaly být trendem nehty, jo. Prostě to lepí na nehty. Pak se začalo objevovat to, že pleťové masky začaly být okamínkovaný. OK, je to sice divný, ale dobře, přesto se dokážeme přenést. Ale teď ty kamínky, protože už nevěděli, kam všude to mají lepit, začaly lepit lidi na zvířata. A pak to prostě natáčí a fotí a mají z toho prostě mega úspěšný videa. Nejvíc jsou k vidění, prosím vás, koně. Jo, takhle, musím jakoby uznat, že okamínkovat celýho koně asi zabere asi tak den, dva určitě. Ale jako proč? Proč mít prostě koně jako diskokouly? A hlavně to pro ty zvířata není vůbec jakoby OK. A o tom se právě teď jakoby mluví, o tomhle trendu. Nelepte to na kočky, na psy, ne na koně, na žádný zvířata, prostě můžou to spolknout a vůbec, proč bychom něco takového dělali, jo? A tohle je přesně takový ten moment, kdy si můžete říct, jako kam až jsme schopní jako lidi, jako lidstvo na těch sockách jakoby jít. Tohle je za mě už za hranou. Takže prosím vás, jestli vás to někdy napadne, vemte ten nápad a hoďte ho za hlavu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhony 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

Robin Schulz, Sam Martin. Song, který nám na Fajnu dohrává 3 minutky po půl jedný odpoledne. Dneska máme opět narozeniny pro nějaký konkrétní song. Dneska slaví Acapulco od Jasona Derula 5 let. 5 let, kdy vznikl song o bláznivý, přitažlivý a trošku chaotický lásce. Derulo zpívá o ženě, která je pro něj naprosto nepředvídatelná. Acapulco, vlny, nálady, žen a jejich vztahu. 5 let. Tak happy birthday.

0: pustit už.
1: Eva Farrah, Perpetuum mobile. Song, který nám na fajnu právě teď dohrál přesně 5 minutek do 1:45. Mimochodem, jestli jste ještě neviděli včerejší Superstar, tak to napravte. Po 5 letech se to sem vrátilo a já jsem z toho úplně nadšená. Potřebuju to pak sama sdílet a nějak to zdrbnout. Za chvilku Max George, ho Barcelona. Já miluju to, že někdo prostě udělal song prostě o Barceloně. Třeba to někdo udělal třeba o Praze. Co? Třeba jo, Praha, nebo Brno, Ostrava, to úplně jedno. Tak to vám posílám do práce, aby vám to šlo od ruky, jo?
2: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
8: tak Mironet! Klikni dvakrát!

To nejlepší z hitparád.

Já vám děkuju za dnešní dopoledne, čas taky odpoledne v Music Boostu, ale na čase to taky dneska uzavřít. Zjistili jsme, že hrát GTA 6 nemůže úplně každý chlap, protože některý ženy prostě žárlí na to, že by mohli tvořit pár s fiktivní postavou. Taky jsme si dali samozřejmě lubriku jako každý všední den. Taky žhavý velký téma dýše, když je dýško vlastně v předvolbě. Je to špatně, je to dobře. Oslavili jsme taky další narozeniny dalšího songu, no a taky jsme si prostě dali tyhle ty nejlepší bangry v playlistu Fine Radio. Ty samozřejmě pokračujou teď už ale s Kristinkou. Takže naslyšenou zase zítra 9.00. Na rozloučenou Sabrina Carpenter Manchild. Tak hezký zbytek dne. Ahoj.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fan hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet,
1: klikni dvakrát.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Čus, je 13 hodin a tady jsou Hot News s Matějem. Ruský vládce Vladimír Putin tvrdí, že pořád vidí šanci na mírovou dohodu s Ukrajinou. Podle něj spolu obě země dál komunikujou, a to hlavně přes tajné služby. Zároveň ale znovu ostře obvinil Kyjev z terorismu a cesta k míru je podle něj pořád dost komplikovaná. Donald Trump má radost, že princ Harry a Meghan po 6 letech opustili Spojené státy a vrátili se do Británie. Sám řekl, že jejich fanoušek nikdy nebyl a kdyby byl členem královské rodiny, zpátky by je prej vůbec nepřijal. Vadí mu hlavně to, jak se v minulosti chovali ke královně Alžbětě a králi Karlovi. A přes 100 000 korun pokuty dostal turista na Špicberkách za probuzení ledního medvěda. Když ho totiž z paluby lodi zahlídnul spícího na pevnině, zatroubil na lodní klaxon, medvěd se leknul a utekl pryč. Ostatní turisti pak muže nahlásili úřadům, který mu za úmyslný rušení chráněného zvířete napařili takhle mastnou pokutu.
1: Fajn.
3: Krásný čtvrteční odpoledne, doufám, že aspoň pro vás je krásný. Ladíte Fajn s Kristý, před náma 4 společný hoďky. A vy víte, že já vždycky říkám, že si tady dodáme dobrou náladu, tak dneska ji budete dodávat i vy mě, jo? Bude to vzájemný, já jsem dneska do rádia celou cestu běžela, protože jsem to špatně naplánovala, takže teď to musíme trošku vyklidnit. Takže si pojďme dát Bensona Boona, jeho Sorry, I'm here for someone else, ale nebojte, pak zase přijde čtvrteční párty.

13.14, čas oběda. A pokud právě si vychutnáváte salát a trpíte, tak tahle informace se vám bude hodit. Mám tady totiž oficiální omluvenku pro všechny, kteří mají dneska v plánu spořádat celou pizzu. Nemůžete za to vy, může za to věda. Jo, vědci přišli s přelomovým objevem, že těstoviny a pizza vám v mozku vyvolávají stejný stav štěstí a euforie, jako třeba vaše oblíbená písnička nebo sport. Jenomže má to teda háček. Tenhle slavný výzkum totiž udělali na nějaký univerzitě v Miláně. Pardon, ale to je podle mě extrémně podezřelý. To je, jak kdyby v Plzni udělali nezávislý výzkum o tom, že dvanáctka léčí zlomený srdce a nahrazuje ranní jogu. Italové prostě sedli do laboratoře, objednali si karbonára, změřili si tep a řekli si, mamma mia, je to potvrzený, sacharidy, rozteklej sýr a tuk, to je klíč k lidskému štěstí. Italská kuchyně totiž není jenom jídlo, je to regulární neurobiologická past na náš mozek. Tahle kombinace vám totiž v hlavě odpálí nával dopaminu, který si řekne, že nutně potřebujete další a další plátek. No, a fakt sedíte s prázdným talířem. Nicméně věda vás omlouvá, takže je to v pohodě. Ale třeba je pro vás jiný jídlo, to, kterému nedokážete říct ne. Ne pizza. Tak mi napište, jaký to je. 724-634-634. Jakýmu jídlu nedokážete říct ne? Pojďte mi to napsat. Jakýmu jídlu nedokážete odolat? A já nikdy nedokážu odolat. Dobrý písničce, takže teď Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, jejich to.

0: Imagine Dragons a jejich Wrecked, to je song, který můžete řvát na plný pecky, když prostě ze sebe potřebujete dostat emoce, a teď to možná některý z vás budou potřebovat, zvlášť pokud jste neobědvali, protože naše téma jsou jídla, kterým nedokážete odolat, a já musím říct, že mě samotný už tady z toho kručí v břiše. Píšete třeba, Michal píše, nedokážu odolat smažáku a řízku, kde je řízek, tam je hej, ještě kolu si nalej, takže tady máte inspiraci. Další tady je Renda, který píše, mám vícero jídel, kterým odolat neumím. Volba jednoho je složitá, ale souhlasím s Italama, pizza, lasagne, pasta, ale z českých jídel svíčková, rajská, knedlo, zelo. Renda vlastně neumí odolat ničemu, tím by se to asi dalo shrnout. Pak tady máme další zprávu, čemu nikdy neudělám. Aha, tady je fakt napsáno, čemu nikdy neudělám, ale má to být, čemu nikdy neodolám. Domácí langoše nebo domácí bramboráky, to jsem ochotný klidně sníst tuny. A koukám, že se tady docela shodujete na těch českých jídlech, protože pak tady ještě zpráva od Danči. Daniela píše, postrachem pro můj žaludek a liny je mísa řízku a mísa salátu uprostřed stolu. No tak ještě, že Vánoce už máme za 3 měsíce, toto bude zase... Pokazí nám to dietu, no. Ale tak pojďme už na songy. Děkuji, že jste to se mnou sdíleli. Teď musíme ještě ty kalorie vytancovat. Sigma, Nobody to Love. Za chviličku, tady na fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší

0: v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels. Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.

písničky prostě čiší pozitivní energie, takže doufám, že už jste takhle naladěný. Poděkujeme Aztékovi DJ Coco, Kurtu D a jejich Everything's Alright. Ale teď zbystřete. Pokud máte doma nějaký chytrej spotřebič, dávejte si bacha, aby vám kvůli tomu někdo nepřišel na nevěru. Stěny už nemají jenom uši, už regulérně jezdí po koberci a natáčejí vás. Na Tajvanu totiž padl asi nejbizarnější rozsudek roku. Manžel tam totiž pojal podezření, že ho jeho paní podvádí. No a nezavolal si žádný soukromý očko, ale přes mobil na dálku zapnul kameru v robotickém vysavači. No a ten malej plastový špion nesklamal, poctivě přijel do obýváku a natočil manželku, no, in flagranti. Manžel sice u soudu vysoudil odškodný, jenomže zároveň mu soudce v zápětí napařil 5 měsíců vězení za to, že nelegálně pořizoval takovýhle intimní záběry a že špehoval svoji manželku. Představte si, sedíte v celé a spoluvězňům mu pak musí vysvětlovat. Za co sedíš ty? No já za to, že jsem z robota udělal tajného agenta. A to mě přivádí k otázce, jestli vy jste někdy zkoušeli někoho takhle špehovat. Já vím, že teď po vás možná chci až moc velký přiznání, ale tak... Hoďte mi to sem, já vás nebudu soudit. Každý jsme možná měli nutkání zjistit, co se děje za zavřenýma dveřma, přiložit ucho k těm dveřím a snažit se slyšet, co se tam děje. Tak ať už jste nějakým způsobem takhle špehovali, ať už kamerou, sluchátkama, ušima, napište mi na 724634634, klidně anonymně, já vás nepráskru, ale chci to vědět, pojďte se mi přiznat. Ideální den na to dneska, protože stěny mají uši a o stěnách toho ví hodně i Dua Lipa. These Walls právě teď na Fajnu.

0: čtvrteční odpolední party na Fajnu je v plném proudu a tohle byl Kato Johnny, Turn the Lights Off, takže doufám, že jste tančili. Teď už ale pojďme na to naše spicy téma, protože jsem se ptala, jestli jste někdy někoho špehovali. Čekala jsem teda trošku víc ostrý přiznání, ale i tak, jo, některý jsou zajímavý. Třeba Michal píše, že občas špehuje myčku aut. Slyšíte správně, Michal to má totiž tak vychytaný, aby tam náhodou nejel zbytečně, kdyby byla obsazená, tak asi prostě si to takhle předem najde na internetu. Píše, nesuďte mě přísně, nesoudíme, je to asi dobrý time management. Za mě v pohodě, možná docela i lifehack, takže děkujeme za tenhle tip. No a potom tady další zpráva. My špehujeme, máme doma minikameru a sem tam jí zapnu a sledujeme myši v terárku, co tam vyvádějí, když nejsme doma. Takže špehování myší, to mi asi taky přijde docela neškodný, ale pak mě pobavil tady dodatek. Jinak máme na domě kameru, která šmíruje veřejný prostranství. Ptá se, kde kdo byl a proč přišel tak pozdě z práce. Ta kamera se jmenuje členka společenství vlastníků jednotek. Občas si připadám jak na gestapu. To je prosím vás takový asi klasický případ český Kelly. Každý musí mít někde v okolí Kelišovou, kdo by jinak by nám pak hlídal ty byty, že jo? Aby se nám nic nestalo. Děkuju, že jste to se mnou sdíleli, pozdravujeme všechny, co takhle občas hlídají byty i v ostatním. A za chvilku pokračujeme v party společně s Vizdiem C, Bees Honey, jejich At The Party.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Co to zas po pájsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl.
10: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: I'm Olivia Thien.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music. Fine.

Lauf je Tied Up, song, který vám zase zlepšil den. Ale abyste někomu vy zlepšili den a stali se superhrdinou, tak nepotřebujete superhrdinský vlastnosti. Všechny motivační citáty o tom, jak máme měnit svět, můžeme oficiálně hodit do koše, protože jeden týpek nám právě ukázal, že skutečný hrdinství je fakt v každém dni. Bývalý zaměstnanec jednoho nejmenovaného fast foodu se totiž přiznal, že několik let během svých směn tajně házel do každé krabičky s nuggetkama jeden kousek navíc. A já si říkám, tohle je ta pravá inspirace. Filmy nám od malička cpou, že aby z nás byly superhrdinové, musíme mít rentgenový zrak, přežít nějaký radioaktivní kousnutí pavoukem nebo nosit těsný latexový trenky, blbost. Nepotřebujeme žádný superschopnosti z Hollywoodu. Někdy prostě stačí obyčejná lidská rebelie, kdy se rozhodnete jít proti pravidlům korporátu jenom proto, abyste někomu totálně spravili den. Pamatujete na ten pocit, kdy jdete večer domů, máte nějaký náročný den, máte chuť, bůh ví co, no ale místo toho si otevřete tu krabičku a místo 6 nugetek tam máte 7? 6-7, chápete? No a v tu vteřinu máte pocit, že na vás vesmír nezapomněl a že život má smysl. A přesně o tom to je. Nemusíte zachraňovat planetu před asteroidem. Stačí nějaká takhle malá kreativní vymoženost. Teda doufám, že mi teď nepřijdou stížnosti z korporátů, až tam začnete robit nějakou neplechu. Já za to, když tak nemůžu, jo?

0: Zara Larsson, její Lush Life. Doufám, že umíte ten taneček, který k tomuhle songu patří a že jste ho teď tančili, protože čtvrtek je co? Malý pátek a v tomhle malém pátku tady na Fajnu rozhodně pokračujeme. Matěj už je na vás ready, řekne vám zprávy, mimo jiné tady tancuje teda i taneček, takže doufám, že vy tančíte s ním. No za chvíli zprávy a pak zase hudba, tak zůstaňte tady na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. V rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
2: Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
8: Čus, jsou 2 hodiny, tak se mnou pojďte podívat na Hot News. Kvůli útoku na letiště v Lipsku si Česko předvolalo ruskou velvyslankyni. Šéf diplomatů Macinka odmítnul její tvrzení, že jde jenom o provokace a vyzval Rusko k deeskalaci. Největší zemi světa navíc vzkázal, že Česko zpřísní podmínky pro jejich diplomaty. Norové mají novýho panovníka, královská rodina ale dál řeší skandály. Po smrti otce Haralda V. nastoupil na norský trůn Hakon VIII a mezi lidma má zatím velkou podporu. Problémy ale zůstávají kolem jeho syna, který byl letos odsouzený za znásilnění a domácí násilí. Kontroverze naposled vyvolalo to, že byl jedním z vnoučat, který nesli rakev zesnulýho Haralda. A na netu se rozjeli spekulace o vztahu Johna Mariánka a Dominiky Aláži. Oba totiž v podobnej čas sdíleli fotky z italských Benátek a navíc si fanoušci na Johnových stories všimli ženský ruky, jejíž nechty nápadně připomínají ty domčiny.
1: Fajn. Kristý.
0: Krásný čtvrteční odpoledne, ladíte Fajn Warm Up s Kristý a já si právě připadám jako extrémní drbna, protože tady jsem rozšířila v rádiu informaci, že Domča Aládžia a John Mariánek byli viděni v Itálii. No, tak doufám, že jste si tuhle informaci užili taky, pokud budeme mít nějaký updaty, budeme vás rozhodně updateovat. Teď už si ale pojďme užít první track další hodiny. Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop. Tohle si musíte prostě dát na plný pecky.

Guetta, Teddy Swims, David Guetta, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a jejich Gone, Gone, Do, Gone, track, ze kterého přímo sálají emoce. Tady na Fajnu. Pamatujete si tu nejvíc zákeřnou otázku z dětství? A čím budeš, až vyrosteš? Když vám bylo 8, řekli jste popelář, kosmonaut, princezna, jenže pak vám bylo 15, museli jste si vybrat střední a všichni se tvářili, že pokud náhodou v 9 nemáte nalajnovaný život až do důchodu, no tak to jste ztracený případ. Jenomže dneska experti říkají další super věc a to je ta, že svět práce a technologie se mění takovým brutálním způsobem, že dnešní děti budou v budoucnu dělat profese, které dneska ještě ani neexistují. Takže co mají pak odpovídat na otázku a čím chceš bejt? Školy tak už nemají učit nějaký konkrétní škatulky, ale spíš schopnost přizpůsobit se, myslet hlavou, to je důležitý, a naučit se zacházet s novým světem. Takže ten obří tlak, že musíte ve 20 mít vymyšlenou celou kariéru, absolutní nesmysl. Někdo na svůj dream job přijde v 18, někdo ve 30, no a někdo v 50 se vykašle na korporát a začne třeba péct kváskový chleba. Každý to má jinak. Proto se ptám vás, kdy jste přišli na to, co chcete doopravdy dělat? Kolik vám bylo a co to bylo? Byla to za nějaká zásadní změna oproti tomu, co jste chtěli dělat původně? Napište mi na 724-634-634 a pojďme se takhle společně inspirovat a zároveň si ukázat, že je v pohodě přijít na to až někdy později. A k tomu Giant Rooks Want It Back.

0: ideální na sklidnění Gigi Perez, Sailor Song, písnička, která nám právě dohrála, a tady na Fajnu probíráme, kdy jste přišli na to, co v životě doopravdy chcete dělat. Mám tady zprávu od Dana. Ahoj Kristý, já jsem chtěl vždycky dělat učitele, nakonec dělám sociálního pracovníka náhradní rodinné péče, ale vždycky mě to nějak táhlo k dětem, což se mi vlastně splnilo. Takže tady jsme se nedozvěděli úplně věk, ale dozvěděli jsme se, že nějaká změna tam přišla, i když ta hlavní náplň zůstala. Matěj píše, ve 4 jsem začal hrát na klavír a už jsem u toho zůstal. Za měsíc to bude 23 let. Teď učím na dvou konzervatořích a koncertuju. Neměnil bych. Tak Matějovi to zůstalo normálně už o 4, ale neděste se, jo, můžete na to přijít i později. Kamča píše, že to taky věděla už od 7. třídy, že bude učit. Po 6 letech praxe jsem skoro ve 30 na rodičáku a děsí mě představa návratu do školství. Co budu dělat, kdo ví. Kami, na to určitě ještě přijdeš. Andrea z Litoměřicka píše, já jsem téměř v 50 letech přišla na to, že bych měla se starat o naše stařečky. Tady mě to naplňuje, je to úžasná práce a neměnila bych. Také zdraví ministerstvo. Je, tak to už asi nebudu tady pokračovat. Dobře, pojďme ještě na další zprávu od Michala. Michal píše, mě baví strašně moc věcí, takže já stále nejsem úplně rozhodnutý o tom, čím bych se chtěl živit až do důchodu, který mě nejspíš čeká už v 85 letech. Už? Tam mělo být spíš až, ne, mně to přijde docela pozdě. No a na závěr Jenda. Jenda píše, už od malička jsem chtěl být zemědělec, postřední jsem asi 4 roky zkoušel práci v kanclu, ale nakonec jsem stejně skončil na farmě a neměnil bych. Tak vy jste na to všichni přišli rychle, vy jste nějaký zrychlený. Tak jsem ráda, že to ale víte, a vy, co ještě nevíte, tak nebojte, přijde to. A k tomu můžete třeba si dopomoct i nějakou hudbou během toho přemýšlet, i když teď budem spíš tančit, než přemýšlet. Disco Line, Stina Naše No Broke Boys za chvilku tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Fine. Pop that, pop that. Disco. X on.

malý pátek tady na Fajnu, takže jasný, že budem hrát pár typecky. Calvin Harris, Tiny Tempa a jejich Drinking from the Bottle. Takový malý reminder, že máte zůstat hydratovaný, i když to teda není vždycky voda. Každopádně vy se teď něčím občerstvěte, protože nás čeká trošku bolest. Znáte to, když někomu pošlete kilometrovou zprávu a zpátky vám po třech dnech přistane jenom OK? Posledních 10 konverzací jste začali vy, vaše zprávy mají 3 odstavce a z druhé strany přichází nic. V tu chvíli máte chuť vyhodit ten telefon z okna, někam daleko, litujete toho, že jste vůbec psali. A odborníci na vztahy vám bohužel dají za pravdu. Existuje totiž termín textovací kompatibilita, jo, abychom těch randících termínů neměli dostatek. Pokud si píšete s někým, kdo vám odpovídá jenom z nudy, jednoslovně a sám od sebe vám nenapíše ani ahoj. Není to potom, že by ta druhá strana byl člověk, co je stydlivý introvert. Ne. Je to prostě brutální nezájem. A celou tu komunikaci táhnete na zádech vy. Na druhou stranu najít člověka, se kterým si ty zprávy pinkáte tak jako přirozeně, pošlete si za den 30 reelsek a nemusíte řešit žádný trapný hry, kdo komu napíše první a tak dále. To je dneska umění, normálně výhra v loterii. Ale říkala jsem si, že každý nějakýho takového člověka máme, se kterým si fakt můžeme psát bezprostředně, neřešíme, že nám neodepisuje chviličku a tak. Tak mi napište, s kým si nejvíc píšete vy. Když byste se teď měli podívat do telefonu, s kým si nejvíc píšete? Je to vaše kámoška, přítel, přítelkyně, mamka, babička, tchýně, co já vím? Pojďte se mi přiznat. Někdo si třeba píše se svým šéfem, co já vím? 724634634, pojďte mi to napsat. A k tomu Tiffany Iris, Vertigo.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Week.
1: Alex Warren, Passenger, song ideální, pokud jste zrovna někde na cestách, ale i pokud někde sedíte, tak vás aspoň trošku rozproudil. Tady na Fajnu. No a naše téma je, s kým si nejvíc píšete. Chtěla jsem, abyste se podívali do telefonu. Máme tady zprávy. Já si nejvíc píšu s mamkou, Kamil zaspíše, ačkoliv je to smutný, nejvíc si píšu se svým zaměstnancem. Manželka je, partnerka je out a děti dospělí. Já jsem to říkala, že se určitě najde někdo, kdo si nejvíc píše se šéfem. Tak by mě zajímalo, či je Kamil šéf, to tady nemáme, bohužel. No a potom Michal píše, já si nejvíc dopisuju s chatem GPT. No nevím, jestli mi to taky nepřijde docela smutný, ale asi to bude realita spoustu lidí v dnešní době. No a na závěr René, to mě taky zaujalo. René píše, ahoj Kristý, pominuli naše řidiče, tak si nejvíc píšu s tebou. Vlastně si nepíšeme, píšu jen já tobě a ani to není přesné. Nejvíc píšu na Fajn, avšak tobě. Teď se cítím blbě úplně, že jsem já v roli toho, kdo neodepisuje. No nic, jdu vám asi odepisovat, ale děkuju vám, že píšete, já si to čtu a čtu to i tady. Takže děkuju, no a za chvilku za odměnu song, to pro vás můžu udělat. Coldplay BTS, My Universe. Warm-up.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
4: yes,
3: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yes, so!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: My name is Somer.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
2: Fine.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
1: welcome to the show. Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
8: Vždycky, ho?
1: Vždycky.

Já vím. Po téhle písničce máme už všichni chuť přeskočit rovnou na víkend. Robin Schulz, Sigala, Zoe Bees, jejich AM to PM, ale tuhle pařbu od rána do dalšího rána si musíme ještě schovat, jo? Ještě to dneska musíme vydržet. Ale jestli si myslíte, že se nedějou zázraky, tak já tady jeden mám. Protože po internetu se začal šířit brutální drb, že novej šéf Apple by mohl udělat věc, o který se nám ani nesnilo. Vrátit do balení iPhoneu nabíjecí adaptér a sluchátka. Pamatujete si ještě ty časy, kdy jste si koupili nový telefon, otevřeli krabičku a nevypadalo to tam jak po nějaký vykrádačce, že jste tam normálně všechno měli vevnitř? Posledních pár let si totiž koupíte telefon za 30 tisíc a nedostanete k tomu ani nabíječku. Možná jeden smutný kabel a k tomu už jenom pocit té trapnosti, že si všechno ostatní musíte dokoupit. No ale teď se to možná změní. Rozbalíte krabičku, uvnitř nová poctivá nabíječka. Krásný. Apple to sice oficiálně nepotvrdil a zatím je to jenom spíš takovej hoax a naše delusional myšlení, ale upřímně vrátit do balení tyhle věci, geniální tah. Kéž by to byla pravda.

Další song pro zlepšení čtvrtečního dne, Fast Boy Beautiful Life. Připomínka, že život je krásný, ale vždycky je krásnější s dobrou hudbou. Takže jste na správný adrese. Za chvilku pokračujeme. V našem playlistu Miley Cyrus End of the World nebo taky Pink Panthers Zara Larsson z jejich Stateside. Rozhodně zůstaňte, budem tančit, zpívat, hrát, však to znáte. Mezi tím vám jenom Matěj poví, co je kde novýho, no a pak zase zpátky k hudbě.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Indii se po povodních objevily divný ryby. Povodňová voda z Nepálu je přivedla až do indického státu Bihar, kde některý lidi po jejich konzumaci údajně onemocnili. Úřady proto zakázaly jejich konzumaci i prodej, dokud se nezjistí, o jaký ryby jde a jestli jsou bezpečný. AI přehledy v Google můžou přispívat k šíření konspiračních teorií. Ukázala to nová studie vědců z australské Queenslandské technické univerzity. U jedné ze zkoumaných konspiračních teorií se ve 12,5% odpovědí objevily nepravdivé tvrzení jako součást smysluplné debaty. Výzkumníci proto volají po silnější ochraně proti šíření těchto teorií. A americká televize si na US Open spletla českou a filipínskou vlajku. ESPN během zápasu Alexandry Ealaový, jedný z největších hvězd letošní sezóny, omylem u jejího jména ukázala českou vlajku místo filipínský. Obě vlajky tvoří stejné barvy a dost podobný geometrický tvary.
8: Fajn.
9: Mňauky, čtvrtek, malý pátek na fajnu znamená velkou party, takže tohle rozjedeme, odpoledne prostě zlepšíme, dodáme si energii. Taky vám řeknu, že pokud jste traumatizovaný z toho, že jste jako děti museli dojídat jídlo, tak vás možná traumatizuje ještě víc, ale máme ještě chviličku, jo, pojďme to rozjet hezky zpomalička a pak teprve se rozjedem. Teď už ale Miley Cyrus, End of the World.

Ve společnosti Zary Larsson a Pink Panthers mám pocit, že léto ještě neskončilo. Tak doufám, že tuhle energii tenhle song předal i vám. A pokud patříte k lidem, který mají velký oči a přesně na dovče si naberete horu jídla, jak na třídenní hladomor, mám pro vás varování. Rozhodně nejezděte do Dánska. V dánském městě totiž restaurace zavedla brutální pravidlo proti plýtvání. Pokud si v jejich bufetu naberete maso a na

zajímavý koncept, ale vy mi teďko napište, jestli vždycky jídlo na talíři dojídáte, nebo naopak necháváte. Jestli byste dostali pokutu, anebo byste vyšli s čistým štítem a talířem. Napište mi na 724 634 634 a k tomu si pustíme Malcolma Todda a jeho Earrings.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels. Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Míň vybírání, víc vajek, fajn.

Audrey Hepburn, jej You Me, tenhle song, který se vám zareje pod kůži, jsme právě teď dohráli na fajnou 15.33. No a probíráme, jak moc jste zvyklí dojídat nebo nedojídat jídlo. Konečně jdeme na vaše odpovědi. Peggy píše, čauky, na dovolený si vždycky naberu talíř a s ním chodím několikrát za sebou a úplně nesnáším ty lidi, co si talíře přeplnějí a pak to jde na ten odkládací stolek. Zdraví Peggy. Další zpráva, ahojky, tak to je o něčem jiným, tak tu nebudeme tady probírat a potom tady máme, já jídlo nedojídám, ale vždycky si vyprosím krabičku a beru si ho domů. Počítá se to jako, že to dojím nebo nedojím? To bych asi klidně počítala jako dojezený, akorát teda nevím, jestli v téhle restauraci to uznávají, nevím, jestli tam by se pokuta platila nebo neplatila, když se rozhodnete dát si to do krabičky. To už je další otázka. A teď ještě čerstvá zpráva od Michala. Dojím vždycky všechno, i když mi to nechutná. Tak podle mě přesně tady do toho se propsalo takový to dětský trauma, kdy vás rodiče nutili dojídat do posledního sousta, i když jste to nechtěli. Můžete mi napsat, jestli jste někdo taky dělali takovou tu strategii, že jste si to nejlepší sousto nechali na závěr, abyste se fakt donutili sníst to všechno, tak to, co jste moc neměli rádi, tak tím jste se zaplácli nejdřív, abyste to měli rychle z krku, nebo spíš rychle v krku. No a potom to nejlepší, nejlepší vždycky nakonec. Napište mi klidně ještě na 724634634 a k tomu jdem zase rozjet party. Rudimental Kelly, All I Know.

0: James Hype, Sam Harper a taky Bobby Harvey vám doručili příval energie v podobě songu Waterfalls, který nám právě teď dohrál na Fajnu. No a společně se pojďme ještě naposled vrátit k tomu způsobu, jakým jíte jídlo, protože jsem se ptala, jestli si taky necháváte vždycky to nejlepší nakonec. A Michal potvrzuje, Michal souhlasí, že to dělá dodnes, nejenom v dětství. Píše, nejdřív třeba vyjídám zeleninu a maso si nechávám na pozdějiš, nebo nejdřív s ním suchou rejži, aby mi potom zbylo víc omáčky na zbytek. No tak podle mě si člověk vždycky může to, tu omáčku dodat, ale pokud ta možnost není, tak chápu, no. Je to někdy strategie, jak budete postupovat při jídle. Každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli a já s váma budu sdílet teď song, který budete milovat. I love it. My tady ve studiu už si pospěvujeme do rytmu, tak doufám, že vy si taky pospěvujete. Za chviličku budeme zpívat spolu na plný pecky. Už laďte hlasivky tady na Fajnu.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail Park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trail Parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trail Parku Klínovec.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

Tenhle song prostě nejde nemilovat, nejde to jinak. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. A vaše koupelna se právě teď možná změní ve sci-fi svět. Protože značka Dyson oficiálně přestala mít zábrany. Představili totiž novej super chytrý kartáček a teď se něčeho držte, protože ten kartáček má v sobě zabudovanou kameru. Jakoby toho nebylo dost, že všude jsou kamery, umělá inteligence, tak teď to můžete mít i v kartáčku. Takže zatímco večer budete stát v pyžamu s kruhama pod očima, tenhle přístroj vám v puse bude snímat každý milimetr. AI vám zanalyzuje mezizubní prostory tak moc, že i nějaký dentální hygienistky by se tomu divily. No a v reálném čase do toho bude stříkat prout vody, jak z miniaturní hasičský stříkačky. Já si teda myslím, že to poslední, co po těžký noci chcete, je dívat se v aplikaci na živej přenos svojí vlastní osmičky vpravo nahoře. A jenom si číst tu zpětnou vazbu v aplikaci, hele, možná ještě vpravo nahoře to vyčistí, tam máš ještě zbytek včerejší večeře. Fuj! A navíc vás tenhle super vědecký technologický zázrak vyjde na překrásnou cenu zhruba 11,5 tisíc korun. Za tyhle peníze bych čekala, že za mě ten kartáček třeba i půjde do práce.

0: dnešní odpoledne si zlepšujete na fajnou s warm-upem se mnou, s Kristý a také s dobrýma songama a tohle byl jeden z nich, Loi, její Red Eyes. Navíc pokračujeme v téhle nabitý bombě, hudba další nás čeká už za chviličku, třeba Artemas, I Like The Way You Kiss Me, no a nebo si taky zaspíváme společně s Evičkou Farnou, její Perpetuum mobile. Mezi tím zprávy s Matějem a pak i jedem dál, takže rozhodně zůstaňte tady, party nekončí, naopak.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Vraňany nabízejí.
11: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Jsme online. Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
14: Americký prezident Donald Trump zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův. Otázku, jestli tuhle změnu províst, postnul na svojí sociální síti True Social. V příspěvku zmiňuje taky, že Hormuz je aktuálně pod kontrolou Spojených států. Trump už prosadil třeba přejmenování Mexického zálivu na americký nebo Ontarijského jezera na americký. Kapela Mon-

0: dokonce skončil v nemocnici. Od rekordu ho ale ani pády, ani zdravotní komplikace nezastavili. Fajn.
1: Jste připravený? Já doufám, že jo, protože před náma je další nálož hudby, na kterou budete tančit, zpívat, skákat, cokoliv chcete. Prostě jenom dělejte to, co vám dodá dobrou energii, jo? I kdyby to bylo třeba u té hudby mlčet, ale to věřím, že nikdo z vás nedělá. Takže pojďme rovnou zpívat první song, který je na playlistu Artemas. I like the way you kiss me.

vím, je po 4. hodině, energie dochází, ale Šimon Ob to právě teď zachránil songem Save My Soul. A pokud už takhle 3. září máte školy plný zuby, tak věřte, že může být hůř. Nebo teda jak pro koho, protože anglické školy začínají oficiálně kluky učit respekt k holkám a ženám. Bude se tam řešit souhlas, zdraví vztahy, rozdíly mezi péčí a toxickou kontrolou a hlavně jak nespadnout do takových těch šílených internetových pastí typu takovej ten týpek, já jsem zapomněla teď, jak se jmenuje, takovej ten, jak radí Andrew Tate, takovej ten, jak týpek, jak radí klukům, jak bejt toxický, jo? Tak tady tomu se budeme snažit ubránit. Ale představte si tu školu, tu výuku. V pondělí ráno přijdete a máte lekci. Základy čtení mezi řádky. Proč věta nic mi není, dokáže znamenat mnohem víc, než nic mi není. V úterý zas můžete mít praktické cvičení, jak odepsat na zprávu do 10 minut a nenechat ji na zobrazenou 2 dny. No a v pátek přijde velký test. Kde najít v lednici máslo, i když leží přímo před váma? Nebo aspoň takhle já si to představuju, tu výuku, jak to bude probíhat. Otázka, možná se necháme inspirovat, ale říkala jsem si, že bychom si mohli udělat tady takhle vlastní školu pro opačný pohlaví. Kdybyste měli napsat název lekce, kterou byste chtěli dát tomu opačnému pohlaví, jo, kdyby to byl prostě školní předmět, co by to bylo? Jakou lekci by podle vás potřebovalo druhý pohlaví? Napište mi na 724634634. Tady jsem teda extrémně zvědavá, s čím přijdete. No a pak třeba založíme vlastní univerzitu. Uvidíme. Let's go!

0: Nathan Dave, MNEK a jejich ten Get Back Up, to je přímo taková koncentrovaná motivace v jednom songu. Takže doufám, že vy jste namotivovaný přežít zbytek čtvrtka. Před náma už jenom pátek a pak víkend. Krása, kusn. Ale teď pojďme probrat, jakou lekci byste dali druhýmu pohlaví, protože to byla moje otázka. Kuba píše, určitě bych vymyslel stavitelství, jak složit skříň bez návodu, i když to bychom potřebovali asi všichni. Měj se fajn, Kuba. Kubo, taky se měj fajn, 100% tuhle lekci bychom potřebovali všichni, anebo možná bychom potřebovali spíš lekci, jak se u toho nepohádat. To je možná ještě zásadnější, protože každý to asi někdy zažil. Michal zase píše, že by druhýmu pohlaví dal lekci, jak zůstat ženou. Nemusíš zvládat vše a být nezávislá na všem, co ti ukáže Instagram. Aha, nezávislá ve všem, co ti ukáže Instagram. Fakt je v pohodě, že nemáš svůj malý biznis a nepěstuješ vlastní meču. Dovol si být tím, co jsi. Nebo blbý? Za mě to není blbý. Každá lekce dobrá. Děkuji, že jste to se mnou sdíleli. Třeba si z toho někdo něco vzal. Kdo ví, ale teď už další song. Nebo teda ne, teď za chviličku. Trošku jsem vám kecela, ale za chvilku Milky Mulgrap, Just the way you are. Hlavně buďte takový, jaký jste. To je možná ten nejlepší vzkaz.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás!
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
11: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
12: Čau, tady Sofian.
13: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
11: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
14: Od pondělí do čtvrtka.
11: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

Já vždycky, když slyším tenhle song, tak mám pocit, že jsem někde v Karibiku na pláži s drinkem Faruko Pepas. Dobrá písnička, tak doufám, že i vás to na chvilku přineslo někam na pláž užívat si. Ale je září čas školy a září je taky čas, kdy táborové lásky začínají skomírat. Určitě jste to někdy zažili, láska na táboře, stačí 2 dny a jste zamilovaný. Potkáte se v pondělí, v úterý spolu už sedíte u táboráku, ve středu už si píšete psaníčka, ve čtvrtek vám kámoška řekne, že se na vás podíval úplně jinak, no a v pátek už spolu chodíte. Takže je z toho najednou největší romance vašeho života, společná diskotéka, držení za ruce, první pusa někde za chatkou, já se tady úplně začínám dojímat. Jenomže pak přijde poslední den tábora, kdy si slíbíte, že si určitě, ale určitě budete psát. Samozřejmě, každý den. Jenže pak přijedete domů, možná to chvíli vydrží, ale pak přijde září, konec léta, a letní táborové lásky jsou fuč taky. Ale stejně je to hezký, protože v tom věku, kdy jezdíte na tábory, vám úplně jedno, že jste spolu fakt byli jenom 10 dní. 10 dní bylo dost na to, abyste byli přesvědčeni, že je to vaše životní láska. Tak si pojďte zavzpomínat se mnou. Máte nějakou takovouhle táborovou lásku, u který, když teď třeba najdete nějakou vzpomínku, tak si třeba říkáte, co ten člověk teď asi dělá? Napište mi na 724-634-634 příběhy o vašich táborových láskách, protože lásku máme všichni rádi, takže si o ní i rádi povídáme. A taky o ní někteří zpívají, třeba Rue Gale, song Wishful Thinker, právě teď na Fajnu.

0: tohle byly The Chemical Brothers a jejich Go. Právě teď na Fajnu 16.42 a my takhle při září se vracíme a vzpomínáme do léta a do období táborů letních lásek. Lukáš píše, ahoj, s mojí poprvé táborovou láskou jsme v kontaktu do dneška. Známe se už 30 let. Tak to je krásný, že to vydrželo. Teda doufám, že o tom ví i partnerka současná, jestli nějaká je. Minimálně se to teď když tak dozvěděla z rádia, tak to se když tak omlouvám, jestli jsem něco pokazila, ale není to na mě. Marian píše, ve 14 letech na táboře jsem zažil první líbání. Láska jak hrom a po táboře to už jsem ji nikdy neviděl. No tak to je přesně to, o čem jsme tady mluvili. Ty táborové lásky mají do sebe i tady tu zvláštní nostalgii po něčem, co jste zažili a pak už jste to nikdy neviděli. No a poslední zpráva je od Michala. Ten píše, že zažil lásku na škole v přírodě v 6. třídě. Už teda nevím, jak se jmenovala, téměř si nepamatuju ani jak vypadala, ale bylo to moc prima. To je zásadní. Vědět, že to bylo hezký. Doufám, že jste měli jenom hezký zážitky a že i další hezký zážitky zažijete, i když už není léto a nejsou tábory, ale minimálně můžete se spolehnout na to, že tady zažijete dobrou hudbu. Za chviličku třeba tahle věc. Pitbull a jeho Hotel Room Service, to je další party pecka, která vás to prorostančí. Tak to pojďme rozhejbat tady na Fajnu.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět. Fajn.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
11: Music. Fine.

0: Páteční party na Fine Warm Upu jsme zakončili docela poklidně s Taylor Swift a její Elizabeth Taylor. No a ptáte se, proč zakončujem?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Vy už to znáte, já už vím, už jsem s tím trošku trapná, ale musíme si to připomenout. Čas běží rychle, když se člověk dobře baví, takže já doufám, že vy jste se dobře bavili. Dneska jsme si tady připomněli třeba to, že byste si měli dávat bacha na kamery, které máte doma, třeba i v nějakém chytrém robotickém vysavači, protože by vás mohl špehovat někdo třeba z vaší rodiny. No, nebudem se do toho pouštět. Taky jsme si řekli, že za to, že vám chutná italská kuchyně, nemůžete vy, ale věda. Takže dneska máte povolení dát si k večeři celou pizzu nebo kýbl těstoviny, je mi to jedno, dejte si něco dobrýho, udělejte si ten čtvrtek prostě hezkej a tady rozhodně zůstaňte, protože tady vám čtvrtek udělá hezkej ještě žampik. Fine Drive před náma, užijte si další další tři hoďky s žampikem, budou nabitý, budou skvělý, jsem o tom přesvědčená, ale já už mizím. Slyšíme se zase zítra od 1 do 5 a vy víte, co nastane. Pátek je vrchol naší týdenní party, příprava na víkend, takže buďte ready, já ready budu a ode mě poslední song Tate McRae, Just Keep Watching, což se docela hodí. Vy sice nemáte zůstat koukat, ale máte zůstat poslouchat. Takže šup na to, Tate McRae, bye babes.

0: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě. No Matěji, vstávej.
6: Letošní léto nepřineslo jen teplotní rekordy, ale taky historický sucho. Od června do srpna napršelo v průměru jen 193 mm, což z něj dělá 11. nejsušší léto od roku 1961. Nejmíň pršelo na jižní Moravě, kde spadlo jen 54% běžného množství srážek. Celkově je pak letošek zatím třetím nejsuším rokem za posledních 65 let. V dánský restauraci se platí pokuta za nesnězený maso. Podnik funguje jako all you can eat, jenže jestli na talíři zbyde zákazníkovi 3 a víc kousků masa, za každej zaplatí 25 dánských korun, což je v přepočtu asi 81 korun na český. Podle majitele tohle opatření dost omezilo plýtvání a od pokut i přes kritiku zákazníků nemá v plánu ustoupit. A Latinskou Ameriku teď válcuje trend jménem Aura Farming. Lidi se scházejí na veřejných místech, kde v kostýmech tancují a pózují tak, aby to bylo co nejšílenější. Publikum pak rozhoduje, kdo má největší auru. Trend už dorazil i do Španělska. Třeba v Brazílii se ho ale starosta jednoho města pokusil zakázat.
7: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
8: Fine Drive.
7: Jindra Žampa.
5: OK, 17 hodin, 3 minuty, k tomu startuje čtvrteční Fine Drive. Čtvrtek, malý pátek, rozjedeme to do plných. Za chvilku si posvítíme na letní románky. Do té doby Naked and Portugal a Alex Warren právě teď na Fajnu.

Williams, Mr. Know It All. Posloucháte Fajn v 17 hodin, 15 minut. Pojďme se podívat na letní románky, táborové lásky, první pusa, diskotéky, tanečky. Táborové lásky, tak ty mají takový to svoje nezaměnitelné kouzlo. Pro spoustu lidí byly právě letní tábory to, kde si našli svoji letní lásku, kde jste si ale slíbili, že po létě to všechno bude pokračovat, že to bude láska až do konce života. No, ale jak přijde září, tak se to najednou vytratí. Hele, napište mi o vašich letních láskách, který jste zažili, nezažili, jestli vám to někdy vyšlo a jaký máte zkušenosti právě se známostma, který se dějou během léta. Protože během léta jste uvolněný a máte větší predispozice k tomu, abyste se s někým seznámili a něco tam cinklo. Napište mi o vašich letních láskách na 724 634 634.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Svůj vlastní sound.
12: Nový songy, nová energie.
11: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
12: Na cestě k vodě, ve městě,
11: na party, v autě, v hlavě, tohle
12: je soundtrack tvýho života.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: to byla Shakira a Barna Boy, Daj Daj. Pojďme se vrátit k tématu, řešili jsme tady letní lásky. A to, jestli je to období, který se děje jenom v létě, anebo jestli ta letní láska může vydržet. Tady jsou vaše odpovědi. První odpověď je, jela jsem na úplně svůj první tábor v 15 letech. Rovnou jsme se tam dali dohromady s praktikantem, no a pak jsme spolu byli 4 roky, takže ano, může to být. Tak to je masakr. Mě to podle mě nikdy nevydrželo. Vždycky to v září tak nějak jako vyprchalo. Pak tady mám zprávu. Dobrý den, s přítelem jsme se poznali na táboře před 3 rokama a doteď jsme spolu. Důkaz, že táborová láska vydrží. Tak to extrémně přeju.
1: Fajn.

0: O'Clock, Adoria. Posloucháte Fajn v 17 hodin 40 minut a schválně, když si s někým píšete a pořád musíte jako první napsat vy, je to za vás ještě zájem, anebo už se trošku vnucujete? Protože ono je docela zajímavý sledovat, jak si dva lidi píšou. Jeden pošle dlouhou zprávu, druhý odpoví jedním, dvěma slovama, jeden pořád něco začíná a druhý jen reaguje, jestli reaguje, a právě to může něco napovědět. Důležitý totiž není jenom to, kdo napíše první, ale spíš, jestli se ta komunikace vrací z obou stran. Jestli si píšete podobně často, jestli se oba ptáte, oba máte chuť ten rozhovor nějak rozvíjet, když ale jeden člověk pořád začíná a druhej, tak říkajíc, jenom ocekává, tak už to může být docela jasný signál. Hele, jak to máte vy? Když se vám někdo líbí, píšete první úplně v pohodě, anebo čekáte, až se ozve ten druhej? To mě zajímá, schválně. 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Co to zas popájskuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
9: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right there.

0: taky Sofian Mečmeč, Pistácie, posloucháte Fajn v 17 hodin 50 minut a my jsme se bavili o tom, jestli když se vám někdo líbí, tak píšete první úplně v pohodě, anebo čekáte, až se ozvete ne druhej. Lucka napsala, já píšu první pořád, kdybych čekala, tak se nedočkám. To je vlastně strašně smutný. Martin napsal, podle mě je úplně jedno, kdo napíše první, hlavně když si pak píšou oba. To taky dává smysl. A do třetice napsala Klárka a ta napsala, když se mi někdo líbí, tak napíšu. Nechápu to čekání 3 hodiny. Tak se mi to líbí.
1: Fajn. Fajn Drive.

0: nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Ale nebojte, před náma jsou ještě dvě hodinky.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Fine Drive. Jindra Žampa.
0: OK. 18. hodina odbyla, startuje druhá hodinka Fine Driveu, čtvrtek, malý pátek, jedeme do plných. Za chvilku se podíváme na drbíky z hudebního showbiznesu. Do té doby Meek a Lady Gaga, The Dead Dance. No fajnů.
1: Fine Drive, fajn.

0: it hurts. More vivid and white, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mink Fabulous, 18 hodin, 7 minut, to je aktuální čas, ladíte fajn. A hele, Ed Sheeran zažil docela nepříjemný konec koncertu. Odehrál svůj koncert v Detroitu, fanoušci odešli domů, ale pro některý pracovníky večer bohužel ještě zdaleka neskončil. Po koncertu Eda Sheerana v Detroitu se totiž při rozebírání celý stage stala nehoda. Pracovníci zrovna uklízeli a odváželi vybavení, když je zasáhla technika. Zranilo se celkem 6 lidí a všichni museli do nemocnice. 2 z nich byli při převozu ve vážném stavu a další 4 měli stabilní stav. Naštěstí ale podle dostupných informací žádný ze zranění nebylo život ohrožující a celá věc se teď vyšetřuje a stadion Ford Field už oznámil, že bude zjišťovat, co přesně se stalo. No, tak to byl pro Eda Sheerana trošku jiný mejdan.
2: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky.

0: čtvrteční Fine Drive, 18 hodin, 18 minut. A hele, co si myslíte, že dnešní děti najdou ve svačinové krabičce? Něco zdravýho, anebo klasiku, kterou si sami vybrali? Nějaký rohlajzen, sušenku a hotovo. Je docela zajímavý, že svačina do školy může vypadat v každý zemi úplně jinak. U nás je klasika třeba pečivo, šunka, jogurt nebo ovoce. V Norsku si děti často nosí svačinu z domu a třeba ve Finsku mají zase školní stravování úplně jinak nastavený. Děti tam mají ve škole jídlo zdarma a sladkosti nebo slazíné nápoje se ve školách běžně nedoporučujou. Já si teda pamatuju, jak na škole tak spousta těch svačin skončilo v koši. Na to si pamatuju úplně živě. Každopádně, napište mi, co jste nosili do školy vy. Byli jste tým rohlajzen se šunkou, anebo jste měli nějakou úplně jinou svačinu? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

My se pojďme vrátit k tématu. Řešili jsme tady školní svačiny a to, jaký vy jste nejvíc milovali. První zpráva tady je od Lukáše, ten napsal: většinou rohlíky s rybí pomazánkou. Ježíš, tak to jsem absolutně miloval. A pak smrděla celá třída a aspoň mě nikdo nechtěl zkoušet u tabule. A nejvíc mě štvalo, když to bylo zabalené do ubrousku a bylo to na pomazánce nalepený. OK, chápu, celá škola byla polepená, ale rybí pomazánku absolutně miluju a když tomu člověk nemusí být u tabule, tak jenom win-win. Fine drive. Fine drive. Fine.

0: Your husband is coming.
1: Ray hledající svého manželka. Posloucháte fajn. V 18 hodin 39 minut. Mám pro vás takovou důležitou životní otázku. Kdybyste si odteď mohli dát jenom jedno jediné jídlo pořád dokola, co byste si vybrali? A hlavně, co by vás ani po roce nezačalo štvát? Každý určitě máme nějaký jídlo, který bychom si dali klidně znovu hned další den. Někdo jede další den třeba pizzu, někdo těstovinky, někdo by zvládl každý den řízeček, anebo třeba sushi. A vlastně zajímavý je, že když se na tohle lidi ptají, tak pořád se opakujou hlavně jídla, který se dají připravit na spoustu různých způsobů, jako je pizza, právě těstoviny, brambory, vejce. Prostě si to po každý můžete trochu obměnit. Já musím říct, že tady v rádiu tak mám kolegu Lukáše, který si už tak rok dává rajskou s těstovinama a jí to třeba 4x denně. Za mě naprostej nesmysl. Každopádně, napište mi, jaký jedno jídlo byste mohli jíst pořád dokola a nikdy by vás neomrzelo. 724 634 634.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

Čtvrtek 3. září za Majkem a Jindra a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady, že kdybyste se měli vybrat jedno jídlo, které byste jedli do konce života, co by to bylo? Jaký jídlo by vás neomrzelo? Tady Mirka mi napsala ahojky, řízek a smažák. Tak to je nejvíc, tak to absolutně miluju. Vlastička mi tady napsala, že taky řízek. Je vidět, že řízek je prostě náš národní pokrm, to je absolutní nesmysl. A pak do třetice tady mám Terku a ta mi napsala pizza. To je bez debat, tu bych mohla mít klidně každý den. Já taky, nedáme to spolu.

0: Richman nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední společná hodinka, kterou odstartujeme 10-minutovkou podle vás, tak pojďte se stát hudebními producenty Fineu, protože za chvíli startuje odpočet. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Fine Drive.
18: Fine Drive. Jindra Žampa.
19: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: Okay. 19 hodin, 1 minuta k tomu. Startuje třetí hodinka Fine Driveu a pojďme si dát 10-minutovku podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na čísle 724-634-634. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě. Napínavý, co? No, tak třeba teď.
20: 10 minutes for you.
21: 10 minut tvých songů.
22: Máš 30 sekund.
23: Pošli název tvý oblíbený songy.
24: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
25: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
26: 10 minutes for you.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. 724-634.

od Jaroslava, dáme to tam. A do třetice, tady vidím Viktora Šína. Vy jste neskutečný, zvládli jste to před limitem. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

To je track, o který si psal Jarda. V 10 minutovce podle vás, tohle to je fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Zavolejte na 724 634 634 a pojďte rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je právě teď volná. Když nezavoláte, tak já budu zpívat a to nechcete. 724 634 634. 10 minutes for you.

Viktor Šín, Sara Rikas, Iné plemena. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále. 10 minutes for you. Byl tady se mnou na drátě Radim, ale

0: Hradec si psal jakýsi Lukáš, Slavíček a telefon, varianta číslo 1. Pojďme na dvojku, ta je z úplně jinýho soudku. Ale čtvrtek, malý pátek, musel tam něco tanečního. A do třetice tam máme tuhle tu věc. Dobře ty, kámo. Ale Domino, je to ve tvých rukou. Buď soudce Alexander a rozhodni, jak to dneska rozsekneme.
1: No, chtěl jsem tam dát dvojku, ale teď si nejsem jistý, jestli dvojku nebo trojku.
0: Absolutně chápu, taky bych nevěděl. Obojí je za mě super.
1: No, tak ten dáme dvojku.
0: Tak jo, jakoby...
1: To je takový beatbanger na ten večer.
0: Je to pravda, je to track, který tady jenom nehrajem. Tak dáme to a komu bys to chtěl věnovat?
1: Ale úplně všem. Jako vždycky úplně všem.
0: Tak jo. Hele, užívej si čtvrteční večer, páteček a víkend. Měj se krásně, Domino.
1: Taky.
0: Ahoj, čeko.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Hruza, posloucháte fajn, stále, 19 hodin 20 minut a před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Pojďte mi napráskat nějakou trapnou storku, ať se tady trošku pobavíme nad cizím neštěstím. Napište mi trapný storky, buď vaše, nebo napráskejte svýho kámoše, mamku, tačku, babičku, dědečka, je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno. Pište mi trapný storky na 724 634 634, já to za chvíli propálím přímo tady v Eteru Fajnu.
1: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Co to zas popájskuje za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
7: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu

Evička Farná. Perpetuum mobile. Když to, co děláme, mizí mi. Posloucháte Fajn a my jdeme na naši oblíbenou minutku. Cringe minute. Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o své trapno podělil Radim, dopředu mega cením, strašně boží storka. Byl jsem včera na rande s jednou holčinou, která se mi strašně líbila. Celý večer byl boží, ale říkal jsem si, že je tak zvláštně odtažitá. Dneska jsem se kouknul do bia jejího Instagramu a všiml jsem si, že má v popisku duhovou vlaječku. Upsík, dupsík. Hele, Radime, jak já říkám, každá zeď se dá zbourat.

0: Neskutečný banger One Republic, Need Your Love, posloucháte fajn a máme 20 minut do 20. hodiny. Dnešní Fine Drive se pomalu chýlí ke konci, ale do té doby si dáme ještě například tenhle ten banger. Lola Young, Messi. Já jsem si teď našel, že Lola Young má strašně cool historku s Eltonem Johnem. Normálně se s ním vsadila, že její song Dealer vystoupá na první místo britského žebříčku. Nevyšlo to. Song se dostal nejvýš na 27. místo, jenže Elton John předtím řekl, že pokud sázku prohraje, dá Lole klíče od svýho domu. A co udělal? On je fakt dal. Lola si pro ně samozřejmě přišla a Elton pak žertoval, jestli tam může občas přespat. Naprosto boží. Cením jak od Loli, tak od Eltona. Se tak někdo nemá klíče od Eltonova domu. Nejvíc. Pojďme si dát Messi už za chvíli na fajnu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Lady Gaga. It's Sabrina Carpenter.
9: Music.

Je to tady? Já se normálně loučím, hele, balím to tady a jdu domů. Jako člověk prostě. 3 hodinovka je za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Bylo to naprosto boží. Umírám z vašich zpráv a jste naprosto boží. Bez vás by to prostě nebylo ono. Těším se na vás zítra od 17 do 18. Dáme si nabitou páteční hodinku Fine Drive. Ale já jdu domů, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně Next Generation a dneska mě za Majkem vystřídá talentovaný Joshua Karen. Dejte si s ním necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova.

0: Čau, já jsem Joshua Karen a dneska na Fajnu budu moderovat další show Next Generation. Jako první ti pustíme songu, kterou jsme udělali spolu s Kájou. Vychází za 4 hodiny, odtejte, že to běžte pak všichni poslechnout. Písnička se jmenuje Mother's Eyes, napsali jsme ji spolu v Amsterdamu, pak jsme ji nahráli spolu v Berlíně a videoklip jsme jeli točit do Dublinu. Byl to super proces a doufám, že se ti bude líbit. Za 4 hodiny na Spotify, Apple Music, úplně všude, streamujte tohle Mother's Eyes.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Čau, já jsem Joshua Karen a na Fajnu teď moderuju Next Generation. Tohle byla písnička Mother's Eyes, která nám z Kaju vychází za 4 hodiny. Takže pokud se ti líbila, tak streamuj o půlnoci všude venku. Jako další ti pustím písničku Blue od zpěvačky New Dad, která mi poslední týden hraje furt v hlavě, je krásná, už tě se bude líbit, a jako pak ti pustím další písničku Dominic Fike, Wallflower.
0: Fajn. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Čau, já jsem Joshua Karen a pomoderuju na fajnu Next Generation. Tohle byla písnička Wallflower od Dominika Fajka a jako další ti pustím moji písničku 95, která vyšla 2 roky zpátky, nedávno hitla milion streamů na Spotify. Tohle 95 a hned potom ti zahrajou Balu Brigáda a jejich písnička Bad Head.
2: Next Generation.
3: Maybe I get hypnotized, maybe I'll fix my life. For the both of us, maybe we'll dance it up. I'll bring you a buttercup, something to cheer you up. It feels like it's 95.

0: generation. Number one hit music station.
1: Čau, já jsem Joshua Karen a teď na Fajnu moderu Next Generation. Tohle byla písnička Bedhead od Bellu Brigáda a jako další ti pustím písničku, kterou jsme dělali s Kájou, která nám vychází za 4 hodiny, už jsem to říkal jednou, každopádně nám vychází double single Mother's Eyes / Chaos a teďkon ti pustím písničku Chaos, která, jak už jsem říkal, vychází za 4 hodiny, takže pokud si ti bude líbit, tak to streamuj všude a snad si bude líbit Chaos a pak ti zahraje Kevin Kramer a jeho písnička I Just Get Away.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Station. Yeah. Fajn.
1: Tak tohle byla písnička I Just Get Worse od Keviana Kramera. Doufám, že ti líbila, já jsem Joshua Karen a na Fajnu posloucháš moji Next Generation, kde ti pouštím songy, které mi poslední měsíc hrajou v hlavě. Jako další ti pustím písničku Salvador, která vyšla 2 roky zpátky a na Fajnu už hraje nějaký ten pátek. A potom ti pustím Marianne od Fontaine's DC a Girl Crush od zpěvačky Mia Rosa, která teď vynikla na české scéně.

Tak tohle byla Mia Rosa a její písnička Girl Crush. Já jsem Joshua Karen a poslouchal si Next Generation na Fajnu. Pouštěl jsem tady dva tracky, které jsme nahráli s Kajou za poslední půl rok. Pokud si ti líbili, tak za 4 hodiny vychází na Spotify, Apple Music, všude, kde můžeš. Dej mi follow na sockách Joshes i Kaje Pelíškový, jako Kaje Pelíšková, a streamuj nový double single a třeba se někdy vidíme na nějaký live show nebo i zase někdy v rádiu. Čau. We are number one. Next generation. Number one.

0: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
1: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fine. Are you ready, ready?
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: playlist.
1: V létě nechceš řešit, co si pustíš.
0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
1: song. Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Dobrá hudba,
0: divný internet.
1: Jsme u obojího.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

První šestnáctka měla o 4 bary míň, je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.a.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Fajn. Vždycky hot.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: turn me up.
1: Fein.
2: Neřeš playlist, žij léto.
0: It's just so hot.
1: Fein. Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.

0: Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn. Turn it up, turn it up.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.